Že tohle není tvůj styl, vím, že u tebe jsem vítěz. Já nebudu mluvit o problémech, vím, že to nezajímá ani tebe. Já pojďme teď mluvit o tobě nebo o tom, kdo tě teď zrovna zastaví. To je se mě v čem, že to jedeš. No, dokud to nebude Mergl, tak o tom nebudu mluvit.

0: životy short. Proto ho trávím s tebou a se svýma boys. Žádný hadí kolem, žádný nový bros. Stačí mi ta čuza, čuzi v kapse sos.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription
2: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

Kapsy naplněný sírem, nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer, každý den cítím se jak na mý bídej, přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu, musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš.

Obličej celý roztek, lej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more, jakej jsi člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

0: Zahaňte strach, zahaňte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz. And the only prescription is
2: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete le čerstvější muzike.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Let's go.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
0: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
5: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: And the only prescription is more cowbell.
4: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Tech Talk.
0: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
8: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day,

0: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz. It's Friday, then.

0: chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: FBI frešáci Blue Origin utrpěl při statickém zážehu na mysu Canaveral celkem vážnou ztrátu. Raketa New Glenn explodovala a taky poškodila část startovací rampy LC-36, včetně bleskosvodné věže a taky přepravního mechanismu. Škody způsobily palivové nádrže i úlomky rakety. Provoz je nyní ohrožen, protože Blue Origin má pro New Glenn jenom jednu rampu, což komplikuje plánovaných až 12 startů, no a test landerů Blue Moon MK1 a taky účast na misi Artemis 4 v roce 2028. Bez náhradní rampy bude návrat k plnému provozu pomalý a NASA teprve vyhodnocuje dopady na program Artemis. No a co na to říct? Asi to nebyl úplně nejšťastnější týden historie New Glenn. No, tak bohužel, no, tak snad se to brzo opraví. Tech Talk.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments,

0: Tech Talk.
1: Na Fresh Radio se budeme věnovat za chvíli také průšového 3D tiskárnám, takže buďte s námi, buďte fresh.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
7: Kontaktujte polary.cz.
8: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: Tech Talk.
1: Průša Slicer Frešáci konečně přichází s plnohodnotným barevným tiskem díky funkci Virtual Extruders Color Mixing. Software dokáže kombinovat různé základní filamenty do virtuálních odstínů, no a taky v podstatě pomocí střídání drobných vrstev simuluje hladké barvy, podobně jako třeba půltonový tisk u běžných inkoustovek. Tato technologie funguje na tiskárnách s automatickým výměníkem strun nebo tool changingem, no a umožňuje ručně obarvovat části modelu a taky pracovat s nimi, stejně jako s fyzickým filamentem. Nevýhodou je delší doba tisku a taky mírně snížená pevnost vrstev, protože barevné střídání přerušuje souvislé vlákno. Přesto jde o zásadní krok pro barevný desktopový 3D tisk a taky otevírá cestu k detailnějším a vizuálně atraktivnějším výtiskům, které by dříve v podstatě byly doménou jenom dražších technologií, jako je PolyJet. Takže Průšovi gratulujeme a těšíme se na další věci, které přichystá později.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Pechtoch. Absurdity, ty jsme samozřejmě rádi, proto se podíváme na nový router od TP-Linku, který je tak trošku z budoucnosti. Proč? Povíme si s Test Fresh rádiem.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: TP-Link představil první router z Wi-Fi 8, i když finální standard ještě vlastně není hotový. I to se stává frešáci. Model Archer 8 dorazí na podzim a slibuje až o třetinu vyšší rychlost než Wi-Fi 7, taky originálnější signál a taky lepší kompatibilitu a rušení či pohybu. Wi-Fi 8 používá až 16 streamů na 320 MHz kanálech s modulací 4096 QAM, což v podstatě dává teoreticky až 36 GB za sekundu, ale v praxi kvůli šíření vlnou prý nikdy nepůjde dosáhnout maxima. TP-Link rovněž slibuje lepší citlivost přímo 1 až 3 decibely v pásmech 5 až 6 GHz díky optimalizované RF konstrukci a vyšší reálné rychlosti i stabilitu v mesh sítích. Tento router je prvním ze série, na jaře 2027 dorazí také meshový systém Deco 8, cestovní router ROM 8 a také extendery a také adaptéry pro počítače. Wi-Fi 8 tedy nebude o skokovém nárůstu, jak si možná někdo může říci, je to maximálně tak v teorii, ale jako efektivnější využití dostupného spektra, taky stabilnější připojení, to prý nějak fungovat bude. Tak k tomu věříme a věříme, že se to povede. Ještě akorát je tady ten háček, aby byl hotový ten standard, ten hold ještě jaksi chybí.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců.

0: subscription. It's more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, frešáci, máme za sebou další hodinu, 10. odbyla, no a my tentokrát budeme řešit technologické věci stále jako vždy mezi 9. až 11. o víkendu. A co přesně teď? No třeba, že Windows se trošku jako pochlapilo v tom, že využil taktiku Apple a jejich MacBook Neo. Přijde s něčím podobným, akorát trošku jinak a takový ještě větší extrém. Za chvíli si povíme více, buďte s Freshem, Tech Talk je tady.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Qualcomm představuje Frežáci nový čip Snapdragon C, který pohání levné ARM noťasy s Windows 11 už o $300. Na tyto laptopy například Acer Aspire Go 15 nabídnou celodenní výdrž, tichý chod a taky základní výkon pro kancelářskou práci. Čip obsahuje NPU, ale prý nestačí na pokročilé funkce Copilotu Plus. Namísto výkonných jader Orion prý používá z mobilu. Vlastně jak taktika s MacBook Neo, co znáte od Apple. Jenže noťasy budou mít až 8 GB RAM, v praxi se často objeví ale právě nižší kapacita 4 až 6 GB, což je minimální pro Windows 11. No a dál nabídnou Full HD 15,6 palcový displej, co se týká úložiště 512 GB, Wi-Fi 6E, USB-C pro navíjení a taky data na HDMI 1.4. Snapdragon C tak míří jako náhrada za Lovent Celerony a taky Penty a Enky. No ale co se týká výbavy, tak dalo by se říci, že je to spíše takový nemoc polohodnotný výkonný zážitek. Nevím co vy upřímně, ale za 8000 bych si to asi jako nekoupil. Za ty peníze opravdu je možná lepší nějaký tablet s klávesnicí, když to rozjede maximálně tak e-mail, ale je to pro vás jako názor, abych si fakt už, když už, tak připlatil to Neo, proč tu dáky za 14 tisíc. Co se týká jiných testů, co jsem se díval, tak snad bezkonkurenční noťas. Takže je to na vás, rozhodněte se sami, ale nevím, jestli je to dobrý tah od Windowsu. Tech Talk.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte polary.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.

0: Tech Talk. Tech Talk. Tech Talk.
1: Zaujali vás chytré prsteny, ale říkali jste si, že je to až tak jako trošku moc nápadné, možná nedecentní a tak dále, tak doba jde dopředu a upřímně i my se asi začal tento typ líbit. Povíme si za chvíli jeden tip, takže buďte s námi, buďte fresh.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Tech Talk.
1: Aura Ring 5 je nejmenší chytrý prsten na světě, no a díky nové architektuře snímačů a taky výkonnějším LED dokáže měřit více než předchůdce a vydrží dokonce na jedno nabití 6 až 9 dní. Prsten je tenký jenom 2,28 mm, široký 6,09 mm a co se týká výroby, tak je z odolného titanu, vodotěsný do 100 metrů, no a novinka přidává měření krevního tlaku, sledování spánku, dechových vzorců a taky manuální cvičební režim s podporou hrudních pásů a taky dalších senzorů. Nabíjecí pouzdro prodlouží výdrž až na měsíc a funkce Locate usnadní taky hledání ztraceného prstenu. Aura Ring 5 lze samozřejmě propojit s Androidy, taky iPhony, no a jeho cena startuje na 10 400 korunách a co se týká prémiových verzí, tak 12 800. To je jenom, abyste věděli a fakt je hezký. Podívejte se na to.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: TikTok.
1: Tak co pak jsme se dneska na Fresh Rádiu v TikToku dozvěděli? Místo chytrých hodinek je možné pořídit si takzvaný chytrý prsten. Celkem tenký je například novinka Aura Ring 5. No a co se týká Windowsu, tak tam jsme se taky tomuto tématu věnovali. Windows bude mít noťasy za 8000, inspiroval se od jiných značek a prý bude dávat čipy z mobilu. Jenže, jestli si ho koupí normální člověk, netuším, prý to možná zvládne poslat e-mail a to i tak bude úspěch. TP-Link, ten vydal nový router, takový, dalo by se říci, nadčasový. Standard Wi-Fi 8 se asi blíží a on už dal nějaký nástřel, takže se po letě budeme určitě těšit. No a na závěr si taky povíme téma průša, protože to je 3D tiskárnový mat. No a vymyslel další typ tiskárny, který dokáže třeba jako inkoustové tiskárny míchat barvy, což je super.

0: Fresh Radio. TikTok. TikTok.
1: TikTok je za námi, přeji všem krásný, plný, pohodový den, no a my se opět uslyšíme příští týden, jako vždy o víkendu mezi 9 až 11, v sobotu i v neděli. Soutěže na samozřejmě v dalším týdnu taky neminou, takže určitě laďte fresh, ráno tak dopoledne budeme určitě pracovat na tom, abyste vyhráli nějakou soutěž třeba i vy. Takže se mějte krásně, volejte do studia, pište a mějte se rádi. Ahoj.
0: TikTok s Honzou Foltýnem. Dynamic.

0: Fresh Radio vysílá živě, vysílá o víkendu a vysílá dnes ne z Dolních Vítkovic, kde budou probíhat finálové boje J&T Banka Open 2026 Beach Pro samozřejmě, ale jak slyšíte v pozadí, za námi něco pípá, za námi něco ťuká a my jsme živě ve Lhotce u Ostravy v golfovém areálu. A když říkám my, tak tady mám vlastně premiérově svého kolegu Davida Dejla, který snad úplně poprvé na Freshi vysílá mimo hitparádu, že jo, takhle jako a mimo studio naše.
1: Ondro, je to tak, já vítám všechny posluchače tady u rádia a opravdu nezvykle na mě, neděle 11 hodin dopoledne a já jsem člověče v mobilním studiu.
0: Jsi v mobilním studiu, jsi tady s námi dneska, tady nebudeš rozhodně sám a doufám, že i vy posluchači se svými rodinkami dorazíte, protože 11. hodina je takový neoficiální čas celého dnešního eventu, kdy to tady odstartovává. A o cože jde? Je to vlastně akce, která je posunutá z před 14 dny kvůli počasí a slaví se tady všechno možné, je to takový, řekněme, opravdu rodinný den ve Lhotce. Jede tady od rána Adventure Golf, to je takový ten jakoby ne minigolf, ale prostě řekl bych velmi vyšpičkovaný minigolf, jo, že tam prostě je ten adventure, ten zážitek navíc. Nesmíte se dívat na to, že tady je nějaký betonový něco a na to tam ne vůbec pěkně. Na travičce s překážkama, my připravujeme i nějaká videa, abyste věděli. Takže pokud si říkáte, co je to Adventure Golf, doražte, dozvíte se to. Tak je tady driving range, ten je ovšem dneska zavřený, protože na něm nebo v jeho okolí jsou projížďky na konících a ponících.
1: Ano, to už Ondra vyzkoušel a říkal, že koníček je velice klidný a jeho svezl.
0: Nelží, on by se zlomil pode mnou.
1: Ne, ale minimálně jsme byli pohladit a vypadají velmi mírumilovně a připraveni na všechny děti, kteří dneska dorazí.
0: Potom je tady putting green, který je ve výhledu z naší mobilní T1, z našeho mobilního studia a ten budeme okupovat po 12. hodině, kdy tady dorazí i naše kolegyně Kate a Lumír Moskovský, protože jsme si pro vás připravili pro posluchače takový, řekněme, mini challenge, mini turnaj v tom, kdo prostě to lépe do té jamky zasáhne než my. A to opravdu není těžká disciplína nás porazit.
1: Ano, to uvidíme. To možná překvapí, jakoby
0: Lumír, no. Jako, že by měl takovou mušku.
1: Já si myslím, že Lumír je takovej, že on možná i na golf chodí.
0: Že se trefí do správné díry. Jako.
1: Ne, že chodí na golf celkem pravidelně.
0: Ale jo, on je takový štramák, jo, to máš pravdu. Rozhodně tady nechybí i dětská zóna, je tam nafukovací hrát, skákadla. Teď jako, ty jako znalý otec, co to bylo za postavičky, které jsme tady potkali po cestě?
1: Prosím tě, to byly dva ze... No, jich je víc, ale hlavní dva představitele Tlapkové patroly. No.
0: Tlapková patrola, ano, to je to slovo. My jsme si s nima taky Tlapku plácli.
1: Ano.
0: To uvidíte na našich sociálních sítích taky za pár minutek, abyste věděli, co vás tady čeká. Neprší, to je další zásadní informace.
1: Teď aktuálně je to úplně na kraťasy a sluníčko.
0: Je to na kraťasy a sluníčko, taky jsou tu v kraťasech a opalujeme se. A k tomu všemu hned vedle našeho vozidla stojí takový stáneček, který si možná odvezeme sebou.
1: Myslíš zmrzlinu?
0: No jistě, samozřejmě.
1: Tak ty už tam byl dvakrát, že?
0: Třikrát.
1: Tak to jsem to ještě nebyl, ok. No a taky se rozpaluje tady grill, jakoby na druhé straně našeho rádia. Ty jsi to jako celkově strategicky umístil.
0: Ano, na levé straně grill, na pravé straně zmrzlinka a mezi tím výčep, jako nemusíme se vůbec bát, máme to přímo vedle našeho studia. Doufejme, že nás tady jako místní půjdou něčím obdarovat, aby jsme jim udělali ještě větší reklamu.
1: A Ondro, dle jakoby nějakého plakátu, který mám k dispozici, tak se chystají žebírka, uzená kýta, burgery a stejky.
0: Výborně, všechno máme sníst dneska, jo?
1: Tak uvidíme.
0: Tak abychom začali. Těšíme se na vás, budeme tady vysílat živě do 14. hodiny a v tom mezičase si zahrajeme s vámi i turné. Doražte za námi, je tady spousta zábavy.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude.

0: Skvělý Bruno Mars právě teď na Fresh Radio a náš víkendový maraton živých vysílání pokračuje. Svým způsobem celý květen jsme vás informovali o tom, že Velhoce se bude něco dít. Samozřejmě Velhoce u Ostravy a konkrétně v golfovém areálu, v golf parku Lhotka. A díky tomu, že bohužel nám před 14 dny nevyšlo počasí, tak akce, která je tady dnes připravená, se odsunula právě na dnešní datum. Myslím si, že je to i fajn datum, protože všichni ti, co mají ratolesti doma a jsou plní rodin, tak aspoň ví, kam vyrazit do přírody. No a před chvíli jsme začali živě vysílat s Fresh Rádiem z tohoto místa, kde mimo jiné od 12 hodin můžete, vy, kteří dorazíte, si zahrát takový patovací miniturnaj proti našim moderátorům Lumír Mořkovský a Kate už se na vás těší. Sám jsem zvědavý, jak tohle to dopadne, máme pro vás nějaké ceny. Ale proč začínáme teď tímhletím vstupem, protože tady máme prvního hosta v našem vysílání, tím je pan Konečný, který je vlastně hlavou tohoto areálu, jak bych řekl, kápory tuty kápy. Doufám, že vám tohleto označení nevadí, berte to s nadsázkou, ale víte, jak to je, my tady můžeme jako moderátoři vykládat ledasco, ale vždycky ten, který zatím stojí, ví toho nejvíc. Na co byste vy, jako posluchače, který vás má teď nalazeno a třeba má nějaký nedělní víkendový program a říká si, kam já ty děti vezmu, na co byste je tady na všechno pozval?
1: No tak každopádně já si myslím, že tady je už jenom ten areál sám o sobě je hezký k tomu, aby tady lidi přišli, volně se mohli pohybovat, nemusí se bát, že jim tady nějak něco ublíží, třeba auta nebo někdo dětem. A v současné době probíhá turnaj druhý kolo Adventure Golfu, kterého se zúčastnilo poměrně dost lidí, s tím, že pak pro veřejnost je od oběda, nebo jakmile dorazí, skončí turnaj, je Adventure Golf zdarma. To znamená, můžou hrát do večera, jak budou chtít. Kromě toho, že tady je plno jídla, pití, tak máme tady tlapkovou patrolu, jo, což je jako samozřejmě o sobě už lákadlo.
0: My jsme si s nima plácli.
1: Ano, ano, je to tak, je to tak. A pak tady máme hrady, jako na skákací hrady. Pak tady máme tady hasiče, kteří tady budou, si můžou každý projít jejich hasičské auta a takové vybavení.
0: K tomu... A pardon, že vám skáču do toho, ale já jsem viděl, že tam mají připravenou takovou, řekl bych, fatru. Oni budou dneska jako ukazovat, jak hasí, nebo?
1: Ano, je to, ano, je to přesně tak, jako my jsme, protože samozřejmě dneska je problém, kdyby se měl rozdělávat rohýnek, tak jsme, máme suché dřevo, pochopitelně, a máme tady ty hasiče, kteří ten zásah provedou přímo, jak bude ta fatra hoře, tak u toho. A pak máme tady koně, na kterých se můžou děti svést, což je si myslím taky velice zajímavé. No a vůbec celkově mají zmrzlinu do naší domácí, kterou máme z Bystrá Lhotka, takže to je úplně super. Takže určitě bych tady přijel a vypustil ty děti. Nemusíte je hlídat.
0: Užil si přírodu.
1: A užil si tu přírodu, pohled do zeleně.
0: Moc díky, že jste dorazil i vy dneska k nám do studia. Mimochodem, chtěl jsem ještě říct, že jakoby možná pro ty děti nejmenší to bude poprvé, kdy neuvidí koně v telefonu, ale že ho uvidí naživo a budou se moc na něm projet.
1: Ano, ale my tady máme i králičky, jo? Máme tady i hady, máme tady i další zvířata, které můžou vidět jinak než na... telefonu.
0: A ty největší zvířata, které tady máte, přijeli z Fresh Rádia a po 12. hodině se na vás těší v takovém miniturnaji o merchandise našeho rádia, tak jsem zvědavý, kdo z vás posluchačů nás vyzve.

0: Aktuální novinka ve vysílání Fresh Radia Eagle, taky Ultranate a Moving To, jedna z nejvirálnějších věcí, která se teď vyrojila. Tuším, že oficiální release date byl 22. květen, vidíte, o týden později ve Fresh Radio hraje se vším všudy. 100% ji uslyšíte taky zítra po 17. hodině v premiéře hitparády Extáze Music Chart, na kterou se už tady s kolegou Dalem připravujeme, ten už tvoří mimochodem na naše sociální sítě v těchto okamžicích videa, co se tady ve Lhotce odehrává. A my vás budeme rozhodně zaňávat, doražte, my vás chceme vidět, chceme proti vám zahrát ten mini turnaj v patování v golfu od 12 hodin, takže tři čtvrtě hoďku na to ještě máte. Užívejte Eagle, užívejte krásnou neděli, buďte fresh. A třeba na odpolední a podvečerní program a večerní do 20 hodin vás zase zveme na druhou stranu do krytých prostor v Umparku, kde je Roman Pastorek.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš. A

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: A tak nám to super šlape tady do toho vysílání, do toho live vysílání z Hodky, z toho golfového areálu, kde celý měsíc promujeme to, že se tady dnes uskuteční akce pro celou rodinu a už se nám rozšiřuje v tomhletom areálu a v našem live studiu i Fresh Team dorazila Kate, dorazil taky člověk, kterého každý víkend vlastně posloucháte, jeden z našich hudebních guru Lumír Mořkovský a bude tady jakoby hlavní hvězdou patovacího turnaje.
1: No tak to si kamaráde přehnal. Hezké odpoledne úplně všem, nebo dopoledne ještě pořád. Já jsem držel golfovou hůl v ruce asi třikrát. Čili vy všichni, kteří máte pocit, že potřebujete dosáhnout zvýšení svého ega, přijďte si s námi zasoutěžit, protože nechci být teda jako škarolít, ale nás s Kejda si určitě porazíte, co?
0: Kej, ty jsi někdy už golf hrála?
2: Já si myslím, že v minulém životě ani moc to nebylo.
1: Počkej, tak to jsem to tady jako nahodila si mi, protože golf má svou historii hodně hluboko vzdálenou minulostí. Začal dokonce prý už někdy v 15. století v dalekém Skotsku a postupně se dostal až tady do golf parku do Ostravy Lhotky.
0: Ano, je tady nádherný areál, ve kterém je driving range, adventure golf, patovací green, nádherný prostor pro ty, kteří nechtějí cestovat daleko od Ostravy a užít si to.
1: Dneska máme ale i speciální program, který bude určený dětem, my to vezmeme hezky na přeskáčku, tak bude připravena taková mini zoo, která se jmenuje mini zoo park Toduš. Co tady máme dále?
2: Máme tady samozřejmě i ukázku hasičské techniky.
1: Ano, bude horko, takže třeba trošku hasit. Můžete se dokonce děcka projet na ponících.
2: A zaskákat na skákacím hradě, tam možná skončím já po tom golfu.
1: Je to tak, čili celý ten dopolední odpolední program je připraven opravdu pro celou rodinu.
0: Ano a nepleťte si nás s tlapkovou patrolou, která už tady taky frčí ve velkém. No a pro rodiče je tady spousta dobrého občerstvení. My jsme naše studio, už jsem to říkal, zaparkovali naprosto geniálně. Vlevo stejky, vpravo zmrzlina.
1: Je to tak, já tady jezdívám celkem často, ne teda na golf, ale spíše buď za prací, anebo za zábavou, za dobrým jídlem. A musím golf park Lhotku pochválit za naprosto fenomenální kuchyni a celý servis.
0: Ale proč jsme tady dneska my tři nebo čtyři s Dalem? Protože právě po 12. hodině vyzýváme všechny posluchače a všechny návštěvníky.
1: Challenge.
0: Máme tady nějaké dárečky z našeho merchandisu a přijďte si vyzkoušet, jak teda my se neumíme trefit do té jamky správně.
1: Tímto vyhlašujeme velikou challenge, velký souboj mezi kýmkoliv se přihlásí a námi z týmu Fresh Radia v patování na jedné jamce.
2: No víc jamek bychom nezvládli, že?
1: To ne.
0: Kdo by tady chodil? Mimochodem, Lumíre, teď si dáme tvé hudební znalosti, protože
1: pojďme.
0: Millennium Lumíra Mořkovského a pokud jste to nevěděli, tak Turn the Right je track od Silver.
3: Millennium Lumíra Mořkovského.
1: Belgická dvojice Silver dokončovala skladbu Turn the Right v podkroví svého domu a venku mezi tím zuřila obrovská bouřka. Celé nahrávání dodávalo hitu zvláštní napětí. Natasha, zpěvačka téhle nahrávky, zpívá o překonání životních překážek. Refren je dodnes hnacím motorem mnoha klubových akcí, nejen těch oldschoolových.
3: Millennium Lumíra Mořkovského.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás. And the only prescription
4: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Poslední květnový den roku 2026 je v plném proudu. Ladíte Fresh Radio živě z golfparku Lhotka a živě taky z našeho mobilního studia, ve kterém jsou i mý kolegové Lumír a Honza. A my máme ten správný okamžik při téhleté akci, která tady dnes probíhá, a vyhlásit oficiálně, že startujeme soutěž.
1: Je tomu tak, přijďte za námi, golfpark Lhotka. Najdete kousíček vedle řeky Ostravice, úžasný areál, ve kterém dnes

0: Je den určený pro celou rodinu, pro všechny, kteří mají rádi golf, kteří na něj rádi koukají, kteří si ho rádi zahrajou, anebo třeba i pro děti, kteří si rádi užijí jakékoliv legrace. Mimochodem, Honzi, to je dobrá otázka, jako dobrá. Jak si na tom s golfem? My už jsme se přiznali, že jsme golfem netknutí, a co ty?
1: To je výborná otázka, Lumčo, děkuji za ní. Já jsem jednou v životě hrál minigolf. Jo, tak já nevím, jestli se to dá považovat za zkušenost.
2: Jsi se vešel na to hřiště, jo?
1: Tam jsem se právě vešel. Dokonce se mi podařilo i trefit dva míčky do jamky.
0: Ano.
1: Tehda. A myslím si, že tedy přicházím připraven a připraven vás jakoby všechny porazit, jo?
0: V tom případě to vidím tak, že sázkové kanceláře vyhlašují tady Honzíka na nejvyšší typy, typu 1:2 maximum, jo? My jsme na tom samozřejmě o hodně lépe, že jo?
2: Krom toho, že vysíláme do éteru, tak nás jde slyšet i přímo tady v areálu Golf Lhotky. Zdravíme všechny, co jsou tady, mávejte, jestli nás slyšíte. No a pokud chcete nějakou zajímavou cenu, tak se sejdeme naproti našeho autíčka a pravidla soutěže v patování proti nám, moderátorům Fresh Radia, jsou jednoduchá. Každý soutěžící dostane nafasovaného jednoho moderátora, takže ne, že všichni budete chtít Katku.
1: Nebo mě.
2: Ne, že všichni budete chtít Katku a budete soupeřit v tom, kdo z jednoho bodu umístí ten míček do jamky z méně údery.
0: Je tomu tak. Budeme velmi rádi, když sednete do vozidel na MHDčku a zajedete s námi tady do Lhotky a přijdete si s námi užít hezké odpoledne. Tak děkujeme, my jdeme na to. Přineseme vám už zanedlouho výsledky prvních turnajových soubojů.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
4: Alešův old school. Alešův old school.
5: Robert C. a David C., tedy CNC Music Factory. Rok 1990 a výkřik Marty Wash. Everybody dance now! To je slavná dnes už kultovní písnička, která se ale jmenuje Gonna Make You Sweat. Pak přišli ještě další. Here we go. Things get make you go. Ale ta první je de facto pořád in. Vysemplovává se, předělává. Tak všichni tancovat a potit se.
4: Alešův old school.

0: Alešův Old School.
1: Na Fresh Radio.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte polary.cz.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hurácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale rostomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Máte rádi divadlo a humor?
10: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
9: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
10: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
9: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
10: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
11: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: Tech Talk.
13: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: zde už jako v klidu můžeme říct hezké odpoledne, takže hezké odpoledne přejeme vám všem, kteří nás poslouchají teď u rádiových přijímačů, protože my vysíláme Fresh Weekend tentokrát ne z našeho studia ve Fabriku, ale...
1: Ano, vysíláme živě a to z Golf Parku Lhotka, který najdete v Ostravě Lhotce. Je tady den plný rodiny, zábavy, aktivit a hlavní roli je pochopitelně golf. Katko, jak se ti líbilo tvé patování, jak jsi spokojena?
2: Myslíš to první nebo až to druhé?
0: To třetí.
2: To třetí teprve proběhne, ale to první bylo tak, že jsem se netrefila ani do toho míčku, jo. Ale v tom druhém už to bylo fajn, takže... Ale vzhledem k tomu, že ten první jsem měla paní Lenku, která to dala na první šup, tak já už jsem byla frustrovaná, než jsem začala.
1: My tady totiž máme takový, já bych to řekl, neoficiální turnaj v patování, kdy moderátor, popřípadě host, vyzve svého moderátora a dávají si na jednu jamku, kolik nebo kdo bude dříve tím golfovým míčkem v té golfové dírce, jak to má být.
0: Tak.
1: Zatím teda jasným vítězem je paní Lenka, která mimochodem dělá u naší konkurence státní, takže jí tímto gratulujeme na dálku, je výborná.
0: Ano.
1: A na druhém místě... Asi sám sebe pochválím, jsem já s dvěma údery.
0: Ano, samozřejmě. Já tady se přiznám, že já jsem nevyhrál ani jednou, ale já jsem to udělal jako takticky, protože vždycky na mě vyšly ženy a tím, že já jsem vychován jako gentleman, jo, tak jsem si řekl, že to tak prostě nechám a gentlemansky vždycky nechám vyhrát ženu.
3: Nelži.
1: Je pravdou, že pro tento vstup, speciálně pro tento vstup, jsme udělali pauzu v tvém hraní, protože ty stále dohráváš jednu svou hru, jako už asi 21 minut.
0: Ono
1: jako.
0: To ale pořád patří k té mé gentlemanské roli, víš, takže... takže
1: čili, tak. Jestli chcete přijít za námi, budeme velmi rádi.
2: Určitě, já jenom chci dodat k tomu Honzíkovému hraní. On už hraje teďka sám, on už nehraje proti nikomu.
0: Můj soupeř odešel.
1: Je pravdou, že hra sama proti sobě je někdy ta nejtěžší vůbec,
0: tak,
1: jo?
0: Tak.
1: Je to taková lehoučká schizofrenie.
0: Je to životní zkouška, podle mě.
1: My tady budeme dnes celé odpoledne, vemte i své děti, je tady pro ně připravena spousta aktivit, mezi jinými třeba...
3: Jízda na koni, jízda na poníkové, minizoo, skákací hrad, hasiči.
0: Je, ale na koni bych se svezl. Na poníkově už ne, ale na koni bych
1: až
0: se svezl.
1: Až dohraješ svou hru.
3: Víš co, Honzíku, my se ti na něj složíme, ale pokud náhodou se pod tebou zlomí, tak náklady jdou na tebe, jo?
1: Je to tak. Přijďte za námi, Golf Park Lhotka, odtamtud dnes vysíláme úplně naživo. Jsme Fresh Radio.

0: Resurrection!
1: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí! Jde k nám!
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte polary.cz.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Fresh Radio.
12: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
13: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Ty by se za střední už asi nedostala dneska, ještě, že už to máš za sebou všechno.
0: Tak Honza!
2: To není pravda tohle, ale je fakt, že už si nic nepamatuju. No.
1: Pojďme zkusit právě teď test z obecného přehledu, který by měl jako potenciální budoucí student střední školy v dnešní době mít.
2: Nemel a jedu.
1: Za prvé, který český panovník byl jako první korunován císařem svaté říše římské? Za A. Václav II., za B. Přemysl Otakar I., za C. Karel IV., nebo za D. Rudolf II.
2: Tak co? Pro co seš?
1: Tady
2: já jsem
1: je,
2: mezi Kájou a Přemkem, ne?
1: Já jsem tady pro zobrazit nápovědu. Hledej panovníka, který je často nazývan otec vlasti.
2: To byl Karel IV., jasně, to je otec vlasti.
1: Je to správně, ano, já bych dal Václava, dobrý. Jedeme dál, jak se nazývá nejdelší řeka světa podle Nil. Většiny geografických měření? Mississippi, Amazonka,
2: nebo Amazonka.
1: Yangtze, Tang, Nil. Teda Nil.
2: Ale Nil, Nil nebo ne, Amazonka, ne, protože jedno, je, jedno, tak je to Amazonka.
1: Je to Amazonka, je to Amazonka. No. Třetí otázka, který orgán v lidském těle produkuje inzulin?
2: Játra,
1: žaludek, jak?
2: No ještě škodky.
1: Počkej, játra, co? Žaludek, slinivka, břišní ledviny. Podle mě játra, ne?
2: Inzulin, jo.
1: Inzulin, no. Já dám játra.
2: Já ne, tak... Počkej, ne. To je slinivka, podle mě.
1: No,
2: ne?
1: Je to slinivka.
2: Ale nejsem si jistá úplně.
1: Šikovna, je to slinivka, správně. Kdo je autorem divadelní hry R.U.R.?
2: R.U.R. Čapek, pro boha.
1: Jo, Čapek, no jasně, no. Tento je, máš pravdu. Za pátý, pojďme ještě, který chemický prvek má značku Fe?
2: Železo.
1: Ano, to víme, to nech, nech i mě.
2: No, tak promiň, tak ty než se vymáčkneš, tak já už mám po přijímačkách.
1: Počkej, ve kterém roce zaniklo Československo a vznikla samostatná Česká
2: teď
1: republika?
2: Se blízkně.
1: 93, jasně, správně, to máme dobře. Která planeta sluneční soustavy je nejblíže ke Slunci? Venuše?
2: Merkur.
1: Jo, Merkur, jo, no, jasně, no, přesně.
2: S tebou bych ty příjmačky teda dělat nechtěl.
1: Hele, poslední, pojďme na poslední, jo. Co vyjadřuje fyzikální veličina označená písmenem P a měřená ve vatech? Výkon, napětí, tlak, práce, tak to je napětí. Tak,
2: já nevím, tohle třeba nevím.
1: Je to výkon, no.
2: Ale tak nějak dohromady.
1: Jo, ale dohromady bychom se možná dostali.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernic. Best of Fresh.

0: powerful. That's powerful.
1: Novinky na Fresh Radio.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Francouzské duo Daft Punk odstartovalo nové tisíciletí hitem One More Time. Vokál naspíval Američan Roman Tony a skladba se stala hymnou houseové generace. Zajímavostí je, že vznikla už o trošku dříve, asi o rok, ale Daft Punk ji nechali právě rok, možná dokonce dva, ležet v šuplíku. A když ji konečně vydali, stala se nadčasovou peckou, která hraje dodnes.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Skvělá remixovaná verze Sama Smitha, jak jsem se právě dozvěděl, společně s Kim Petras Anholy. Ladíte Fresh Radio, speciální nedělní live vysílání z Hodky z golfového areálu. My jsme tady krásně nasoukáni v našem mobilním studiu ve složení Lumír Moškovský, Honza Pernický, Kate a taky Ondra Turda a taky posluchači, kteří... Ahoj! Kynám ahoj, mladý, zakřič! No čau, no paráda, aspoň víte, že tady nějací lidi jsou.
1: Chodí kolem nás spousta našich kamarádů, spousta posluchačů, spousta návštěvníků takového rodinného dne, který právě teď živě přenášíme z golf parku Lhotka v Ostravě Lhotce. A pozor, budeme tady celé odpoledne, takže budeme rádi, když za námi v tenhle nádherný, dneska neděle, že nedělní den, zamíříte, budeme rádi. Mimochodem, máme za sebou takový maličký turnaj, takový krátký maličký turnaj v patování. Nejlépe z nás to šlo kolegovi Honzovi, to říkám velmi ironicky, protože ten strávil u jedné jediné soutěže s jedním klientem dohromady asi 3,5 hodiny.
0: My jsme si dali oběd, svačinu, čtyři rozhovory a právě si dohrál.
2: A já jsem zrovna dohrál, ale kromě toho je tady i spoustu dalšího vyžití. Já to řeknu...
0: Odkašli si Honzíku a Lumír to řekne.
1: Řekneme to.
2: Něco pálí v krku, já se omlouvám. Byli jsme na koni, byli jsme u hasičů.
3: Počkej, jsme si jak jsme byli na
2: celý
3: koni?
2: Celý ten park, je to tady fenomenální a myslím si, že vyžití pro rodinu, rodiny s dětmi tady 100% dneska je.
1: My jsme nabízeli Honzovi, ať si zahraje na Inčučuru s Vinetuem, ale Honza to odmítl a koníka, jak se vydal kůň od Vinetua?
3: Jak to mám vyžít?
0: Rybana byla ta ženská.
1: No dobrý, tak to je taková otázka. Napište nám prosím do našeho chatu na Fresh Radio, jak se jmenoval kůň od Vinetua. Jo, děkujeme. A nabízeli jsme Honzíkovi, ať se sveze, ale odmítl to.
3: Normálně dostal strach.
1: Dostal strach, že zlomí koně, tak nakonec naskočila tady rybaná katka a šla.
0: Aha, ta titla utek.
2: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. A bylo, no. Takže ne, já se raději těchto sportů vzdávám, jo. Já nerad bych poškodil zvíře, majitele zvíře a tak dále. Takže já jsem se podíval. Katce to navíc na té kobyle moc slušelo.
1: Teď už nepište, no, teď už to víme. No. Děkujeme.
3: Ženy k sobě, že? Takže proto jsem musela jet já a nebudeme říkat, ale prostě Honza měl strach.
1: Velmi rádi bychom doporučili, teda, ať přijdete veškeré aktivity, jsou tady hasiči, jsou tady poníci, koníci, je tady co dělat pro vás i pro vaše děti.
0: No a abychom doplnili informaci se vším všude na 100%, tak víme taky, že další dětský den, vyloženě dětský den, nebo spíše víkend probíhá v Umparku v Ostravě. Možná znáte, že v Radvanicích, to je úplně na druhé straně Ostravy, je zábavný park, tam jsou skákačky, airbagy, já nevím, co všechno, nafukovačky, trampolíny a včera k tomu hrál a moderoval Marek Urbanec, dneska tam máme druhého kolegu a to...
2: Ano, dneska tam je Roman Pastorek, vlastně dětí král, takže myslím si, že dneska to taky bude v Umparku rozhodně 100% žít.
0: Bude to 100% žít, tam se startuje akce ve 14 hodin, bude tam do 8 do večera a jak říkají organizátoři sami, pozor na to, aby vaše dítě zvládlo odnést ty dárky, které může získat.
2: Je to tak, takže je to doporučení od nás pro vás, užijte si víkend, mějte se krásně, skládejte básně a ahoj!
0: A my se v rámci éteru pomalu, ale jistě loučíme od 15 hodin repríza Extáze Music Chart a od 17 je tady Mašinérie s Martinem. Řekni čau.
2: Čau? A ještě ty Lumčo.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tára.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Letní rande stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
8: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
12: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fresh Radio CZ.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Máte rádi divadlo a humor?
9: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
8: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
9: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
8: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
9: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
10: Mami, mami, mimino stegosaura.
11: Vteřinku, jenom něco pošlu.
10: On chodí, jde k nám.
11: Jo, jo, už to skoro mám.
10: Je, ty seš ale roztomilej.
11: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
12: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Já jsem jenom, kluci, hned do toho skočím, jo? Jak se říká, kdo jsi, jo? Takže prostě, když někdo pochází z Ostravy, tak si prostě ostravský bavič, to jo. Když někdo je z Brna, tak je brněnský prostě, jo? I když má třeba celorepublikový zásah. Když je někdo z Prahy, tak nikdy neřekne pražský herec Martin, jo? Nevím, řeknou vždycky český, že?
1: To je pravda, takže musíme říct moravskoslezský bavič.
2: A nebo národní.
0: Ty jo, národní bavič, to už zní jako národní umělec a to už se trošku bojím.
2: To už tady bylo.
3: No ale pojďme se vrátit na začátek, rok 2019. Mistrovství světa v parahokeji a ty si tenkrát složil poměrně úspěšnou píseň. Jak Jirka Krhut fungoval profesně a lidsky tady v tom období?
0: Já už jsem ale 4 nebo 5 roku se živil jenom showbiznisem, takže se, ty jsi říkal na začátek, ten můj čistě showbiznisovský směr nabral k otáčky 2.15, kdy já jsem začal hrát vlastně v Heligonce. A 2.15 jsem skončil i se svou 20-letou tehdy, teď to zní jakoby přítelkyní, že? Ale řeknu z profesí a to je učitelem angličtiny. Já jsem učil na vysoké škole.
1: Angličtinu si pověsil na hřebík, věnuješ se od 2.15 showbiznisu. 2.19 jsme spolu byli na tom mistrovství
0: ano,
1: světa.
0: Zpívala celá hala.
1: Zpívala celá hala a já vím, že tehdy to bylo něco, co... Myslíš si, že tě to nakoplo a že jsi řekl, jo, to je ten moment? A nebo už to bylo předtím?
0: No, už jsem to měl předtím, když se postavíš, já jsem to měl fakt předtím v té Heligonce, když jsem hrál v kabaretu Bo a nakoplo mě to, že mě smetla vlna smíchu ze strany jako těch diváků na... jako reakce na mé věci vlastní. Jo? Já jsem tam říkal nějaké básničky, dělal jsem si nějaké fóry, měl jsem takový stand-up a to bylo 2.16, jo? Tak tam byla taková ta první ukazatel, a který mi řekl, tak tady je tvé místo a tam jsem chtěl zůstat. To v roce 2019, to mě už potom, už jsem byl takový rozjetý a mě to jenom utvrdilo, že vlastně můžu napsat, nechci říct hymnu, ale písničku parahokejistům a to je totiž vrtkavé téma, že? Jako, tak samozřejmě můžu být patetický, ale já prostě jsem bavič a umím napsat i smutnou píseň, ale nebudu dělat smutnou hymnu, jo? A teď se dostaneš do toho tématu, kdy máš vlastně mít hymnu, máš tam ty parahokejisty, kteří... No, a takže já jsem vlastně s nimi musel probrat, na jaké téma to může být a nechal jsem si od nich dát svolení, že to může být vtipné. A oni mě přesvědčili hned tím, řekli, no my si za sebe taky děláme legraci. Já říkám, fakt, a jakou třeba, nebo... A oni říkali, tak my jak hrajeme, tak říkáme, normálně by si hodit nohy na střídačku, že? Takže... A v tu chvíli jsem úplně cítil, že mám zelenou, jo? No a jak Radek sám říká, ta hala, tam bylo 10 000, to bylo velkou návštěvnost tehdy. Tak to zpívali všichni, to parahokej, paraškole, tu kytaru jsem tady, víš, už jsem to mohl zahrát kousek.
2: No, už to mohli.
0: No, vidíš, to jsme mohli.
1: Ale my tady tu kytaru máme, tak já myslím, že za
0: chvíli to zahrát. Tam kousek.
1: To tam
0: kousíček aspoň,
1: no,
0: ne?
1: Jasně.
3: No, když jsme nakousli ten parahokej, ty jsi s parahokejstama nějakým způsobem už byl v kontaktu, anebo tě právě strhla ta atmosféra mistrovství světa a to byl ten poput, proč se s tím spojil?
0: Já jsem se vlastně dostal k tomu úplně nějak náhodou právě přes Jirku Schindlera, který je vlastně prezidentem toho parahokejového.
3: Kterého jsme tady měli taky.
0: Fakt, Jirka. No. Mimochodem byl jsem teda na tom filmu a bylo to úžasné. Trošku mě sralo, že tam nedali moji hymnu, že? Která byla velkou součástí, ale byl tam jiný příběh, tak dobře, odpustil jsem klukům a jedeme dál.
1: Teď jsem se díval na ČSFD, on se s tím Jirka chlubil, 80%. Ano. ČSFD,
0: že
1: 80%.
0: Jirka Schindler, že to má...
1: Ten film neporazitelný.
0: No, ale mně se to líbilo. Viděl jsi to? Ne.
1: Já mám jedno velké mínus, ne.
0: Ne.
1: Já jsem byl na světové premiéře, ale neviděl jsem to, protože jsem byl kolem, ale neviděl jsem ten film. Takže doporučuješ i ty.
0: Jo, je to fakt super. Já jsem se bál, že to bude nějaký takový jako hollywoodský, znovu použiju to slovo patos, ale bylo to super, protože to bylo postavené na pravdivých příbězích. Třeba jak přišli ti kluci o ty končetiny nebo něco, já nevím. Bylo to fakt jako zvláštní a hlavně, jak se jmenuje, Trojan a Hynek Čermák, jako Ivan Trojan, to je prostě záruka. No.
3: Extra klas.
0: Super to bylo. Takže jsem jenom si odpovídám, neznal jsem se s klukama, poznal jsem se až tam, do dneška se potkáváme třeba na hokejích a takhle, tak se zdravíme, je to super.
3: Dámy a pánové, posloucháte, sejdeme se na Freši a když vydržíte ještě chviličku, podíváme se na to, jak vzniká taková píseň, ze které se stane hit.
4: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem je dnes Jiří Krhut a Jirka nám před chvilkou říkal něco o hymně na parahokej v roce 2019 a je fakt, že spousta našich posluchačů ani neví, jak to znělo. Jirko, a ty jsi slíbil, ty tady máš kytaru, že bys nám to mohl alespoň částečně přiblížit, můžeš?
2: Kousíček, dám dvě sloky a kousek refrénu, jo? Ten bude úplně stačit.
3: Pojďme chlapi, jdeme na ně, nabrousíme ty své sáně, vymeteme v bráně rohy, když to nejde mezi nohy.

0: para hokej, para hokej, para hokej, para para. My jsme Češi, nebudem se s nikým párat. Oh, a počkej, víš co, je dobrá vlastně poslední sluka. Bojujeme, i když víme, že to celé odsedíme, ale nás ten parahokej těší, my jsme borci a jsme Češi.
1: Pěkně, pěkně, to chce potlesk. Jako bych tam byl, úplně jsem si rozpomněl na to, jaký to bylo v roce 2019 tady v Čes aréně, nebo Ostravar aréně, Ostravar na mistrovství světa. Jirko, pověs mi, jak vzniká takový nápad na hit při cestování v hospodě?
2: Sedíš nad pivem a dostaneš zelenou, to znamená, ne zelenou jako panáka,
1: jako
2: dostaneš zelenou psát, o čem chceš, ale ne. Já jsem to opravdu napsal za 20 minut asi v hospodě, když mi zavolali, jo, tak se do toho pusť. Tak už jsem byl tak nadržený, že jsem měl takové nějaké nápady, tak jsem si dal dvě plzničky a bylo to tam.
1: No ale ty říkáš, za 20 minut, je to možná někdy, kdyby si měl jako víc času a potřeboval si ten hit napsat.
2: Tak to třeba nepůjde.
1: Tak to nenapíšeš.
2: Ale já mám, hele, já beru obecně skládání jako řemeslo, teď já jenom posluchačům řeknu, že vedle se málem vybolila nějaká prostě Eiffelova věž, ale beru to jako řemeslo, to znamená, mám nápad a já si s tím nápadem hraju a jestli mi to vezme den, dva, hodinu nebo měsíc, třeba dělám písničku, ale mě to musí bavit. A jestli mi to baví, já v tom zůstanu a třeba z toho vznikne hejda, třeba ne.
3: No a pojďme teď k tomu biznisu jako takovému, protože ty máš třeba zadání od někoho, že musíš vytvořit nějaké hity pro nové album, anebo na tom třeba ty i se Štěpánem pracujete dobrovolně a řeknete si, teď jsou nápady, teď to dáme nahromadu a uděláme z toho třeba album.
2: Tak takových těch písniček jako, nebo jsem s tebe cítil, že se ptáš na zakázku nějakou, tak je rozdíl, když třeba dělám písně pro divadlo, tak to přímo máš scénář a musíš vědět, jako jak jedeš v tom scénáři, že jo? Takže to. Když dělám, já vlastně píšu písničky hlavně sám sobě a když potom zjistím, že by to sedělo, ne že mě to nesedí, ale že to někomu jinému může sedět líp než mě, tak pak to dám až. To znamená, já primárně tu píseň píšu pro sebe. Samozřejmě, pokud bych to teď se zmínil o Štěpánovi Kozubovi, samozřejmě, pokud já tam jde hlavně o text, pokud já ten text zaměřím tematicky tak, že by se ho to nemohlo ani trošku týkat, to je třeba píseň, když jsem zpíval, měl jsem radost, že jsem nemusel jít do průvodu mávat, jo, tak to jsem mu jako asi nemohl, že ho dát. Takže já vždycky musím jenom dávat bacha, o čem to je, a až když se mě to, nechci říct nelíbí, ale cítím, že se to může líbit víc někomu druhému nebo z úst druhého, tak to dám. Nedělám to tak, že bych spekulativně psal pro někoho.
1: No a kolik takových hitů nebo možná písniček si celkově napsal a kolik jich je ještě v šuplíku?
2: Ježišmarja, ale nevím, co je hit, ale mám na OSE, na Ochranném svazu autorském, mám registrováno asi nějakých 250 písní, nějakých textů. A v šuplíku mám něco a já si jenom vzpomenu na slova z jedné písně Jarka Nohavici. Ještě tolik písní udělali je třeba, ještě tolik básní udělali je třeba. Já mám toho tolik, já mám doma, kluci, já mám doma nástěnku. Já jsem totiž systematický člověk, jo. Já nejsem takový rozevlátý nějaký umělec, který prostě když přijde muza, tak přijde, a když nepřijde, tak prostě budu půl roku chlastat. Já mám doma nástěnku, kde mám napsané nápady přišpendlené a já prostě vím, na jaké témata chci ty písničky napsat. A mám i v telefonu různé rozespívané písničky, no. Takže takhle funguje.
3: No a jak funguje Jirka Krhut, co se týká manažera, ceny za vystoupení a dalších věcí, tak na to se zeptáme za chvíli.
4: Sejdeme se na Freši.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. KopyOstrava.cz.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem je Jirka Krhut. Jak už jsme před chvilkou avizovali, chtěli jsme se zeptat možná na citlivé téma, a to je cena za vystoupení, že by, manažer, odříkání vystoupení a podobně.
2: Jirko, cenotvorba.
1: No cenotvorba, to nás taky zajímavá.
3: To nás taky zajímá,
1: protože jsme tak trochu i biznisový podcast, ale pravda, na kytaru nám tady ještě nikdo nehrál. Hele, manažer. Máte manažera nebo si všechno řešíte sami? To znamená, dneska jsem v Kolíně, zítra v Praze, pozítří v Ostravě.
2: Radku, poprvé v životě, tak já jsem bohužel minulý rok přišel o svou manažerku, která odešla, kterou jsem měl, Editu Kozinovou, která mě vlastně 6 roků se o mě starala, starala se jak o mé solo projekty, tak i o projekty Krhut Kozub. Kdybych udělal vánoční večírek, tak já tam mám asi 15 lidí, protože mám jakoby dvě agentury. Zatím ještě agentura, která dělá moje solové projekty, Applause Booking, a potom agentura Saša a Scarlett, a ta dělá Krhut Kozub. Pod tím je samozřejmě ještě marketingový analytik Facebooku, mezi tím je ještě moje asistentka, koordinátorka, která to všecko, protože já bych zbláznil, jo. Takže takhle funguje, má jakoby firma, nebo můj produkt Krhut Jiří pod sebou zaměstnává asi 10 lidí, jako ičaře. Nebudu ještě do toho, ale no, máš otázku.
4: Ne, jenom se chtěl říct, že je to docela jako velká firma. 10 lidí, ještě mě zaujalo Facebookový manažer, nebo analytik
2: Facebooku.
4: Ano,
2: to je marketingový jakoby specialista, který já prostě nenechávám nic náhodě, a ten Facebook, čím máš více sledovatelů, já mám nějakých přes 55 tisíc nebo kolik, tak on, když tam cokoliv hodíš, tak on ti to dusí, protože ví, že kolik, jaký to může mít dosah, což je jako paradoxní, ale chápu, to je prostě tool, jakoby business, jako marketingový tool.
4: Jasně, nikdo to jako nechce dělat zadarmo, fulzovka.
2: Ano, nějaký nástroj. A já prostě dávám měsíčně třeba přes 10, 15, 20 tisíc do Facebooku, abych jako se ta reklama, kde hrajeme my, třeba i se Štěpánem, kde hraju já sám své koncepty a své variete, tak aby se dostalo na ta správná místa. A byl bych hloupý, kdybych prostě nezainvestoval do toho, protože se mi to 10-20krát násobně vrátí zpátky, jako jo, za to jedno představení. Takže je to třeba, a pozor, jsou to věci, kterým ani nechci rozumět. Jak mi ukazoval, kde se dává ta reklama v tom Facebooku, na business suit a tak dále, pod tím, to jsou takzvané dark posty, jo, to vůbec nemá s tvým profilem nic společného, a aby to mělo zaměření, tak já jsem říkal, ale tak to já ti budu platit a ty si to jako dělej, jak potřebuješ.
1: Tady Jirka Kratochvíl, myslím, ano, teď kolega, ano. Ten se v tom vyžívá, tak ten kýve hlavou, já jsem taky v tomhletom trošku jako neúplně osvícený a like, i když tomu jako částečně rozumím, ale ne tolik, no ale ta cenotvorba, to jsme tady trošku nakousli, jak se dělá obecně, když to chceš vysvětlit někomu, kdo by třeba chtěl se živit hraním na kytaru a zpívat. Jak se to dělá?
2: To se dělá tak, jaký máš pocit z toho, jak moc bys chtěl za tu hodinu nebo hodinu a půl představení mít. Takhle, jsou dvě varianty. Je logické, když jedeš někam do kulturáku, tak můžeš samozřejmě říct, já si ho pronajmu, musíš si odečíst ten pronájem, musíš si spočítat, kolik lístku. To mi přijde taková nejvíc fair kapitalistický způsob podnikání. Jako já jsem kapitalista, já nežiju z žádných grantů, je mi to vlastně odporné, pokud to není do vzdělání třeba, tak jinak je mi prostě jakékoliv investice grantové do nějakých soukromých firem, mi přijdou úplně šílené. Takže já prostě stejně tak jsem jel na turné do Austrálie před dvěma rokama, jo? Projel jsem 7 měst a bylo to čistě bez grantu, prostě jenom na mé náklady, které se mi vrátili zpátky, a všichni jako, tak co ty si dostal od České republiky, nějaké grantičky, co? Nebo jsi jako, běžte do prčic, víte co? Takže já mám rád takové to kapitalistické. A teď se vracím k tomu kulturáku. Takže prostě si buď pronajmeš kulturák, zaplatíš za něho 120 tisíc za to pronájem, a teď si tam vybereš 500 lidí, řekneš, tak vstupně, tak kolik by tady mohli v Kopřivnici dát, 600, jo, tak si to každý spočítá, odečteš osu, odečteš náklady, odečteš něco, to se zbyde, tak ti zbyde. Pak hraju samozřejmě firemní akce, a tam už jsem na sebe trošku přísnější, co se v tom, protože nechci hrát jako tolik, ono to není ani moc vděčné, ale je to zase výzva hrát firemní akci, možná Radku, ty jsi mě viděl na nějaké firemní akci, a já řeknu k vám, kluci, tak, jako na firemní akci vlastně je nevděčné trošičku hrát, protože ne všichni čekají, že tam vystoupíš ty, ne všichni tě znají, ne všechny musíš bavit.
4: Není to ten hlavní hřeb večer.
2: No, nekoupili si na tebe lístek a nečekají, že se jdou bavit, jo. Oni spíš přijdou s tím jako bav nás, jo. A tady v tu chvíli mě pomáhá to, že jsem byl býval, že jsem vlastně kdysi učil, a já když si takhle chodím s tou kytarou mezi těma lidma z firmy a tak dále, tak já si tak pěkně ukazňuju, pěkně, mírně, a to je fajn. No a tyhle ty firemní vystoupení stojí hodně. Já tu částku nebudu prostě zmiňovat, ale prostě baví mě to, no tak když si potom zaletíš třeba na Kanáry nebo něco.
1: No, já jsem jenom chtěl doplnit, že jsem tě fakt viděl na vystoupení a dokonce se bavili i Holanďané, kteří vůbec nerozuměli tomu, co Jiří říká, o čem zpívá, a chtěli potom na tebe číslo, když jsem za nimi
4: fakt?
1: Přišel. Jo. Takže je fakt, že ty si strhl i tím, jak vypadáš a co u toho děláš.
2: A já si jenom pamatuju, že se bavili, ale tak já si pamatuju, jak jsem tam zašel ještě tehdy za manažerkou, za Editou, a říkám, tam ti lidi u toho stolu, chápeš to? To byla taková legrace, co jsem dělal, tam se ptal, a oni nám je pořád tak čuměli, a Edita, to byli Francouzi. Já říkám, uf, tak to jsem si teď úplně ulevil, že mi nerozuměli.
4: Já jsem chtěl říct, Radku, ty ten kontakt určitě ještě máš a čekáš na provizi teďka.
1: Přesně tak.
2: My
1: ano.
2: Si s Radkem vyřizujeme provize úplně normálně.
1: Jo. Dohodíme vystoupení do Holandska.
2: Tak, provize.
4: Když jsi zmiňoval ty firemní akce, tak funguje třeba cena jako nějaký filtr, kdy ji nastřelíš schválně, kdy nechceš odmítat, ale zároveň řekneš takovou cenu, kdy...
2: Ne, mám tam nějaké rozmezí, ale takhle. Já se za poslední 3-4 roky, kdy je ten těch poptávek víc a víc a víc a víc, tak já mám rád svůj volný čas. A já to se snažím zvyšovat tu cenu, a kdo ji dá, tak ji dá. Nemusím hrát 20 představení za měsíc, mně stačí prostě 10, z toho třeba 2-3 firemky, protože to je fakt nápor, ty firemky. A radši si ty peníze potom budu mít v tom volném čase jak užít, než abych prostě, jo, takže zvyšuju cenu, kdo si mě může dovolit, ať si mě dovolí, já strašně rád zahraju kdekoliv. Já jsem hrál tak bizarní firemky, přísám. A tak těžké publikum kolikrát, jo. Takže mě už doufám, musím zaklepat, nic nepřekvapí, i když možná je to výzva samozřejmě. Teďka, kdo mě poslouchá z nějaké bizarní firemky.
1: Hlaste se, už na vás čekáme.
2: Ale mě baví vlastně to, že já můžu přijet na místo s třemi různými nebo čtyřmi různými projekty, že? Varieté Krhut, Krhut koncert, Krhut to nevymyslíš, to je takové one man show, jo. Pak ještě samozřejmě se Štěpánem jezdíme firemky a ty jsou ještě trošku co se týče peněz jinde.
4: No my jsme to trošičku nakousli a v tom posledním bloku se podíváme na to, co čeká Jirku Krhuta v roce 2026, možná 2027, a na co se můžeme těšit.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté.
1: Sejdeme se na Freši.
2: Sejdeme se na Freši dneska s Jirkou a Radkem, ale také Jirkou Krhutem. Mě by zajímalo, jaká skladba dneska na koncertech funguje nejvíc? Co je takový ten otevírák, který všechny roztančí, rozespívá, rozvlní?
3: Jo, takhle. Hele, já se vždycky rozhoduju, jestli ten koncert, který hraju, začnu něčím legračním nebo něčím smutnějším. Když hraju v Ostravě, tak zahraju Ostravo Něžná, to je taková... Ostravo Něžná, cigánkou plakaná, pálenko režná, milenko nezadaná. Jo, to jsou takové toto. Když si vesele, tak začnu s písničkou Drogy, drogy, drogy, kde rovnou vtáhnu lidi do toho, abych zjistil, jestli něco jako tam fičí mezi nima, jo? A já prostě každou sloku zpívám pod vlivem úplně jiné drogy, jo? Takže mám třeba před hospodou stádo volu a já mezi nimi jsem propad alkoholu, unesu ten tlak a tihu, jo? A teď dělám prostě, a lidi zpívají se mnou refren, jo? Drogy, drogy, drogy, drogy, drogy, drogy. A pak samozřejmě zpívám třeba o kávě, jo? Nástřelený jsem jak broky, denně 8 litrů kávy piju celé roky. Kdo chce vydělat, ten chvátá, běhám-li tam poskakuju jako surikata. A pak se dostanu ke koksu, dostanu se prostě ke všemu, k trávě, jako jo.
2: Takže to třeba zabírá. To je firemní akce, jo, koncert, jo.
3: Ale vlastně, já musím dávat bacha, já jsem rád, když jsou lidi na houpačce, to znamená emoční houpačce. Já udělám nějakou legraci, se směju a pak dám třeba něco, kde se zasní nebo prostě popláčou, no.
4: Prosím tě, rok 2026, nějaké nové projekty, my jsme viděli, že třeba je i nový videoklip, kde hraje Tereza Rampa, nebo ano, přímo ano. Pro ní si dělal ten videoklip?
3: Ne, to jsem dělal pro sebe, já mám desku Zatahuj pupek, kterou jsem vydal minulý rok a, nebo možná předminulý, já už nevím, minulý rok, ano, a na právě na tu stejnou jmenou píseň Zatahuj pupek jsem udělal klip a Tereska to pro mě prostě natočila, bylo to úplně super, já myslím, my dva si spolu strašně rozumíme, když jsme jako bez, i mimo jako nějak kameru, já s ní nedělám jako před kamerou, ale prostě v osobním životě se fakt smějem, takže to tak sedlo, to nahrávání, natáčení bylo úplně legrace, no. Takže 2026, klip už byl, 2026 mě čeká zase hraní na Shakespeareovských slavnostech, já tam hraju ve hře Večer tří králové, hraju Šaška Feste, co jiného, že jo, já jsem takový šašek s kytarou, Šaška Feste. Potom nebudu prozrazovat konkrétně, ale pro jeden velký, jakoby, jednu velkou televizní, jako známou talk show připravuju takový anniversary, jako výroční pořad a bude hodně postavený na mě, takže v televizi se taky objevím. A co tak prostě, já mám spoustu variety, hraju po celé republice, mám radost z toho, že se to začíná, prostě Praha se vyprodává, dokonce tam v Praze na divadle Bez zábradlí, tak tam hraju se svým novým projektem, jako To nevymyslíš, se to jmenuje. V Kalichu hraju vlastně to varieté, tak tam mám nějakých 5, 4 představení. Mám z toho radost, že tam prostě na to chodí lidi. Jediné místo na republice, ale tam nás asi neposlouchají, je šílené, co se týče kultury. Kluci, Plzeňsko. Jak se bavíte s kýmkoliv, tak v Plzni. Víš proč? Oni tam dostávají velké příspěvky na kulturu, jo? Tam je všechno zadará. Takže tam ti lidi chodí na náměstí se dívat na ty kapely. Jako a dívej se. Kdokoliv z mých kamarádů kapel tam hrál vždycky, to je těžké tam vyprodat tu Plzeň, člověče.
4: No jo, ale my máme podcast na Spotify a určitě i Plzeňáci si to pustí.
3: Já zdravím Plzeňáky a nebuďte tak němečtí a začněte dělat nějakou kulturu.
2: No ale tak, jak jsme tě poslouchali, tak máš to rozstřelené mezi různé formáty, jsou to nové věci, které chystáš. Jo. Je přece jenom něco, co na trhu je, je to taková novinka a ty bys si to chtěl ještě vyzkoušet?
3: Na trhu je to, že existují skvělé jakoby seriály a já mám chuť zaprvé napsat jeden seriál, mám to tak jako v hlavě pořád, a potom takové lehké monodrama, jako já sice to varieté Krhudy je, divadlo jednoho herce, je tam 10 scének, ale není to takový ucelený jakoby děj, jo, jsou to rozsekané na několik skečů. A já mám chuť si udělat takové prostě svoje vlastní monodrama, ale k tomu třeba dospěju, jako no, ale určitě ten seriál, a mám tolik kamarádů herců, kteří mi říkali, že mi tam zahrajou, tak to bych byl blbec s prominutím, kdybych jim neřekl, a to jsou áčkoví herci, takže musím se do toho pustit.
4: A my jsme tady měli áčkového umělce, Jirka Krhut.
3: Chodil jsem do áčka, ty jsi chodil do čeho?
4: Já jsem chodil do Bčka.
3: No, takže si Bčkový.
4: To máme spolu, my jsme ti Bčka, že kteří spovídají áčkové umělce. Ne ostravské umělce, ale umělce.
3: Ano, to je krásné.
4: Už to budeme říkat a zdravíme do Plzně speciálně.
3: Taky zdravím a neberte se tak vážně, v klidu.
4: Naším hostem byl Jirka Krhut. Jirko, moc děkujeme za návštěvu. Ať se daří nejenom tobě, ale všem projektům, které děláš, i se Štěpánem i sáma. A zase někdy příště. Ahoj.
3: Děkuju, já děkuju za pozvání a ať se daří rádiu Fresh.
2: Poslouchejte dál, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
8: Kontaktujte pulari.cz.
9: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
10: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský

0: Předem se omlouváme všem těm, kteří poslouchají nedělní reprízu. Můžeme totiž říci, že dnešní premiéra s datem 25. května roku 2026 hitparády Extáze Music Chart bude věnována poslednímu zápasu skupiny v mistrovství světa ledního hokeje, protože i takhle pro vás, kteří třeba nemáte televizi, budeme sledovat to dění a mimochodem jako ve čtvrtfinále jsme, tam už to máme dáno a psáno a teď už se bude bojovat, jak říká můj kolega Dale, který vás tímto zdraví, že jo?
1: Ano, vítám tady všechny posluchače Fresh Rádia.
0: Tak o co se dneska vlastně hraje teda?
1: Dneska se hraje jakoby určitě o medaily ne ještě.
0: Tak určitě.
1: Ale já taky myslím, že to není ještě úplně poslední skupiny. Nás ještě nás to nejtěžší čeká právě.
0: Kanada? Jo, javorové listy. Jo.
1: Takže to je předposlední zápas.
0: Předposlední, pardon.
1: Nemýlím, ale nicméně myslím si, že to čtvrtfinále už tam asi jistotka
0: je. To je jisté, ale teď je to o té pozici, jestli třeba budeme hrát proti domácím Švýcarům nebo ne, že jo?
1: Jo. No, tady dneska je docela důležité. Ono, jako dneska bychom měli vyhrát, aby jsme měli ty lehčí soupeře.
0: Už hrajou. A skore?
1: Nevím, jestli to říct, no, tak jako...
0: Nekecej, oni prohrávají. Aj, počkej, kolik, jaký je čas? 6. a 7. minuta?
1: No počkej, ono už bude první třetina asi pryč a teď je pauza, jo.
0: Pozor, hrajou o 9. minutu první třetiny, tam se odčítá, že když se díváš na tu časomíru.
1: To jo, ale teď to strašně poskočilo, tak já myslím, že se díváme teď na...
0: Jo, repríza, ano, to, jo, 2-0 už prohrávají, koukám, no tak... Tak to je repríza, no tak...
1: Takže zatím nejsme úplně aktuální, protože je asi pauza.
0: Je asi pauza, tak radí. No, tak hoši, dejte nějaký ten gol ještě teda v tom záznamu.
1: Ale přesně, když se páš jako a přečteš to skoro od spod 2-0, tak to je přesně číslo, které dělá 20 dohromady a to je přesně počet našich skladeb, které dneska odehrajeme v Extázi Music Chart.
0: Začneme tou 20. Marshmallow, Thomas Red, Where We Go, ne, kam jdeme, Where We Go, kam jdeme, no jdeme do hitparády, že jo? Tady ho máme, Marshmalláka.

0: Dvacítka, tam byl Marshmallow, Thomas Red a Where We Go. A já vím, že my jdeme do čtvrtfinále, tady v hokeji.
1: To bylo jako krásný tak country, že se podle.
0: Já jsem chtěl ten hokej jako doříct, že mezi tím, co my jsme tak jako sledovali sestřih první třetiny a tam jsme zjistili, že to je sestřih teprve, že to nehraje živě, tak víme, že do druhé třetiny naši nastupují zatím s nepříznivým skóre, ale snížili 1-2.
1: A přesně teď začala druhá třetina, takže držíme palce a aspoň, že Češi zjistili, že brankář Norska je jde prostřelit. To jsem trošku rád. Jako. Víš, jako, že ten jeden už tam jako
0: spadl. Pukem, myslíš, jo? Ne, nějakou zbraně.
1: Někdy prostě při těch zápasech, obzvláště českých, mi přijde střel hodně, ale prostě to tam nespadne.
0: Tak to víš, no, tak co už, no. Ona ta branka je malá, ten brankář je velký.
1: Ti brankáři jako vyrostou, mi přijde.
0: Jo. Já jsem říkal, že jako největší tah světový by bylo tahat nějakého sumo zápasníka do hokejové branky. No, tak tam to nemusíš být ani hráče prostě.
1: Vím, že v hodně sportech se řeší jakoby to oblečení, co máš na sobě, že nesmíš mít uší, širší kombinézu někde při lyžování, abys nebylo nějakou desetinu rychlejší. A teď nevím, jak je to v hokeji, jestli ho tak jako přeměří, jako jestli, hele, ty ramena už máš ale moc.
0: Co tady tak děle, jako že? Co, no tak jako jak jsi narostl, tak tam dejš, jo. Hele, prostě nesmíš tam ležet, jo, celou dobu, takže i ten sumo zápasník by prostě musel být na těch bruslích, ale uznej, on udělá úkrok a prostě vykryje to, no, jako co, no.
1: Tak jenom tak, jako ten těhotenský míček, jo, takový.
0: Jo, čičapice a nevím, jak by ho jako teda prostřelili, ale mám jako takový, jako jo, zdravíme Alojza Hadamčíka, šéfa Českého hokejového svazu. Já vím, že jako pan Rulík končí teďkom, jo, jako jeho poslední mistrovství, ale a novému trenérovi může třeba doporučit, ať se jako koukne v nějakém třeba českém sumo svazu, že?
1: Na nějakém jako objemném brankáři. No nicméně, aby jsme se vrátili taky k hudbě, o které dnešní extáze Music Chart určitě bude, tak my vlastně začínáme dneska opravdu jako v country stylu.
0: Máš jako vždy naprostou pravdu, protože 19. tam je Ella Langley, track, který se jmenuje Choosing Texas, právě se rozjíždí u nás samozřejmě s takovou taneční podvanivou jakoby podsložkou hudby. Je to tady, 19.

0: Hitparáda Extáze Music Chart pokračuje a taky pokračuje onen zápas základní skupiny mistrovství světa. Okay. Dejle, přemýšlel jsi někdy tak nad tím, kdy naši jakoby kolegové sportovní z veřejnoprávního rozhlasu, slyšel jsi to někdy jako v autě komentování takového hokejového zápasu?
1: Jo, slyšel a musím...
0: Kamaráde, to je.
1: Oni jsou taky většinou dva, protože oni se potřebují vždycky jako trošku jako a asi jako i napít, protože jedou jako v jednom kuse.
0: To
1: jako,
0: jsou bomby, to jsou jako to regulární zážitek.
1: A oni skoro ještě stínou popisovat prakticky všechno, jo? Tam si vyškrbr to zařadil nůž a teď praskla hokejka a to všechno ještě k tomu dát.
0: To jako třeba Roberta Zárubu nemusíme představovat, televizní komentátor, vůbec ta kauza kolem toho Larsson, že jo, a tak dále, kdy se začalo vyslovovat tak, jak se to má, a ne anglicky Larsson někmo, že se přešlo na to, že se tady bude vyslovovat příjmení nebo jméno podle spisovného švédského jazyka. A spousta lidí to nesla špatně, teda u nás v České republice.
1: No a já musím přiznat, že já jsem to ani nepostřehnul. A víš, kdyby o tom nepsali, tak já jsem...
0: Vůbec, jakoby, no. A víš, jak na to reagovali Švédové? Nevíš?
1: No tak oni...
0: Čijete si to, jak chcete.
1: Přesně tak. Že oni jsou prý jakoby v tom...
0: Imuní.
1: Že jsou zvyklí z té Ameriky, že většinou asi čtou teda špatně, no. Ale pro americký mluvící lidi, no anglicky.
0: Myslím si, že dobře. Třeba takového Davida Praska, David Prešek, and Andre Turešek, taky by to jako...
1: A teď nevím, jak to bylo, že?
0: No, přesně. takže asi jako, asi tak bych to řekl. No a tak ten je jako excelentní v té televizi, ten Robert Záruba, to si nebudeme jako nic nalhávat, je to šéf, dělá to celý svůj život. Ale teda jako v tom rádiu, to jsou normální, jako, já jim smekám, jo?
1: Tak ono by to mělo fungovat, že pokud u toho zavřeš oči, tak si dokonce ten zápas jako skoro představíš.
0: No počkej, když to posloucháš v autě, tak to nedělej.
1: No to ne, Místo
0: 18. To si radši pust nás a nebo třeba si nech zahrát Gorda, Raniera, Zonevelda a Loco Loco!

0: Extáze Music Chart, tak se jmenuje hitparáda našeho rádia. Reflektuje 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne a to byla 18. Loco Loco! Motiva.
1: Kolo Kolo, taky víme pospátku možná. A to je Loco Loco, to je lokomotiva asi, no.
0: Myslím si, že to bude znamenat úplně něco jiného. Jako.
1: Určitě.
0: Nebo Loco Loco, jako víš, takhle večer, že si ho tam dáš a jak si dáš jedno Loco.
1: Já se loknout jenom.
0: No, jako lokneš si. Ne. A nebo víš co, můžeš úplně pryč taky. Get away!
1: Jo, můj oblíbený song teď na 17.
0: Jsou tam Kungs, my je máme velmi rádi, protože to je zrovna ten šálek hudební kávy, kterou my máme tuze rádi.
1: To jsem si onehdy jako dával takhle v autíčku s rodinkou, protože jsem chtěl na chvilku jakoby trošku...
0: Vypnout děti.
1: změnit trošku playlist dětský v autě. No a řekli mi, co to je za oldschoolová věc, jako.
0: No vidíš to, oni už znají slovo oldschool?
1: No tak ne, to jsem si teď jakoby, ale jako že to je nějaký starý, jakoby, no.
0: No a ne. Místo 7.

0: Ty syntetizátory jakoby oprášily z let 80. možná ještě hlouběji. Kungs a Get Away.
1: To je prostě song, který opravdu ve mně vždycky jako vyvolá dobrou náladu.
0: Ve mně vyvolá dobrou náladu, fajn si u toho vyčistím hlavičku, zvládl bych jich se tík poslouchat. No, musím se mrknout, jestli někdy nebudou v blízkosti vystupovat nebo někde, kam se dá ještě rozumně dojet. Asi by mě to bavilo. To byla 17. a teď jdeme na pozici 16. a na track, který už vlastně ve vysílání Fresh Rádia toho standardního, pokud si od něj nenapíšete třeba, bude mít jako stopku. Ne, že bychom ho neměli rádi, ale přece jenom ten playlist není nafukovací.
1: Už má jako odslouženo.
0: Už má odslouženo. Track se jmenuje Jenny a je od Jeffa Idaha a hlavně o to Nouse. Myslím, že už ho takhle můžeme jako si tam klidně nastřelit a děkujeme o to, že jsi tady byl s námi. Kolik je ten hokej mezi náma?
1: No pořád ještě prohráváme, ale myslím si, že teď máme přesilovku.
0: Nechcej. Já jsem zvědavý, jestli v neděli třeba takhle nebudeme jako ve finále. Co? To by bylo fajn. Takže pokud nás posloucháte v neděli, tak neposlouchejte, co říkáme za aktuální skóre.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara. And the only prescription is more
3: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
6: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte pulari.cz.
7: Místo 15.

0: Jako nůž máslem proplouváme hitparádou Extáze Music Chart.
1: Dneska to jede tak celkem zatím jemně, bych řekl.
0: Zatím tady jemně, čekáme, až naši ti naši hokejisté tady v té základní skupině
1: nás trošku rozpumpujou.
0: Rozpumpujou, až to másličko rozehřejou. Jo, a bude to ještě lépe, ale zatím jako
1: zatím spíš, stejný
0: já
1: stav.
0: Já se právě chtěl říct, že to zatím jako stůže, že to je trošku zmrzlé to másličko. No. Jako.
1: Zatím stejný stav, pořád prohráváme 1-2, myslím, že 2 minuty do konce druhé třetiny. Teď byla pěkná teč, tady opakujou to pořád dokola, ale gol z toho nebyl. A předtím ta přesilovka, no myslím si jenom 2 střely za celou přesilovku.
0: No uvidíme, jak si schválně takhle v neděli my budeme touto dobou mezi 15. a 17. velhoce v Golfovém areálu, kde se přesunuli oslavy 10. výročí a takový speciální dětský den, protože...
1: A golf je podobný hokej.
0: No tak jako, máš tam něco, co máš v rukách, je to zahnuté, ale jinak moc ne, no. Ale spousta hokejistů golf hraje, to je pravda.
1: No,
0: to, jako, ale drží se to úplně jinak, jako.
1: Jo, tak samozřejmě tam jsou jiné postupy, ale jako když si, není to úplně, no. Máš pravdu, ale, že i když si držel
0: spíše,
1: hokejku,
0: spíše
1: tak
0: jsem chtěl
1: golf,
0: říct,
1: ne,
0: jakoby, když takhle pojede ta repríza a budeme se poslouchat třeba, i když to já dělám velmi nerad, sám sebe to je strašná věc. Ještě. Ale když to jako takhle náhodou slyším a řeknu si, no, tak jak my jsme komentovali tu základní skupinu a jestli třeba budeme v tom finále, nebo nebudem, nebo v semifinále, nebo prostě to bude úplný debakl, no sám jsem zvědav, do budoucnosti zatím nevidíme, i když my vlastně do budoucnosti dejle vidíme, že jo, protože my víme, co se bude odehrávat až do 19. hodiny. My tady máme nalajnováno a víme dokonce, kdo bude na prvním místě, takže lehce do budoucnosti vidíme. Lehce do budoucnosti vidíme.
1: Vidíme tak hodinku a čtvrt dopředu.
0: No tak 2 hodinky vidíme, každé pondělí, že jo, na začátku. A taky už vám můžeme prozradit, že Two Hearts, track od Dua Lipy a Danny El Harla jsou před námi a jsou 14. Gratulujeme!
2: Místo 14.

0: Dvě srdce.
1: Dvě srdce. Nevím, jak u tebe, ale u mě vždycky Dua Lipa konkrétně s tímhletím trackem a tím tónem hlasu, který do něj zvolila, evokuje Robin. Tak trošku.
0: No, ale v téhleté skladbě.
1: Jo, ale jenom v téhleté skladbě.
0: To je spíš možná, že tam je prostě taková ta... Já nevím, jak to popsat, protože nejsem úplně jakoby producent hudby, ale ono to má takovou...
1: Toninu.
0: Ta Robin má v tom takový...
1: Je to tam,
0: ozvěnu,
1: prostě,
0: takovou,
1: je to tam.
0: Takovou zvláštní zvuk.
1: Takový ten ocas, dá se říct. Já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem říkal, je nová Robin, a pak se dělám, aha, ale to je Dua Lipa, no koukám ti teda, Two Hearts. Vždycky ten subjektivní dojem může zvítězit nad tím objektivním. A třeba ten subjektivní u Madony, která je na 13.
2: No. Místo 13. Thanks
1: for coming. Je takový, že Madona se jakoby vrhla svým soundem aktuálním jako na takovou a skoro až undergroundovou, bych řekl, jakoby tóninu.
0: Hlavně se v tomhle tom tracku Madona cítí tak jako volná.
1: I feel so free. Tady máme 13, skóre po druhé třetině.
0: Skončí pořád 1-2 a už půjdeme do za chvíli, jako je přestávka a bude třetí třetina.
1: No, tak tam to našlápneme. Doufejme.

0: To byla 13.
1: A Madonna se teda cítila tak volně. No a
0: třeba si rozepla opasek. To se taky cítí vždycky volně, když si sednu.
1: To si dávám třeba, jako když si dám to zelíčko ze třemi, ze čtyřmi. Tak ten vždycky ta jedna dírka pomůže.
0: No, kamaráde, jak když si dáš zelíčko ze třemi, ze čtyřmi, já nemoc často, jako já nejsem úplně obdivovatel.
1: Čeho?
0: No tak jako kachničky.
1: Dobrého jídla?
0: A, no to jo, ale jako k nebo vzalo. To je jednou za čas.
1: A teď já jako kachničku ne, ale spíš jako třeba výpečky.
0: No, tak výpečky bych si dal to.
1: A teď jsem měl bramborový o víkendu.
0: No ale ta pointa, jo, jako když si to takhle dám a stejně rozepnu ten knoflíček, tak se stejně necítím free, stejně se cítím přežraný, takže to je úplně jedno. No,
1: já jsem tady měl jakoby docela energetický, náročný víkend, tak jsem si jako dopřával i takovéhle jakoby nevhodné úplné kombinace jídla, jako hranolky s dalším svaženým, protože byl jsem na kolech a hodně kalorií padalo.
0: Musíš to doplnit, jasně.
1: Tak jsem říkal, hele, dám to přežiju. No a jo, jakoby, přežil jsem to.
0: Mě o těchto těch víkendech vůbec jako nemusíš vykládat, ty jsi šel šlapat, já jsem šel makat. Klasika, tenhle ten víkend byl tedy prošpikován akcemi. Když to vezmu, tak u našich kamarádů v Karolíně tam byly hned jakoby tři akce z jednoho pohledu, že jo?
1: Tam. Já jsem teda zahlídl nějaký, samozřejmě tady ty jednosti jsem neměl na starost, ale děkuju za to, kdo je obstaral. Viděl jsem v garáži, že? Samozřejmě nějaký ten tuning sraz.
0: No jasně, ono to je jako vůbec takový adrenalinový víkend na Karolíně, finále krásek na cestách potom, a venku tam je.
1: Jaký blázen jezdil furt po zadním kole?
0: No to nebyl jeden blázen, ale byl tam možná ten nejslavnější v Česku, ano. Adam Pešl s jeho bráchou Special Pešl Brothers. Special Pešl. Tak ti tam předváděli svoje, ale i se svými hosty odehrávalo se tam spousta zajímavých věcí. Možná nejvíc by o tom říkal nejobjektivněji Martin Chlemoun. Předpokládám, že o tom i hovořil ve své Mašinérii. Taky na druhé scéně byly rozhovory právě s těmi lidmi, kteří se účastní různých těchto kaskadérských show, kteří jsou motorkami prošpikováni, taky v rámci Dakaru. No a dole v garážích tam zase byl takový underground meeting ve stylu Rychlá zběsile 6 Tokyo Drift.
1: Jo.
0: Jasně, tak podzemí nasvětlené, nazvučené auta, snížené, zhozené o zem. No a ve zbytku zase domů byly naopak zvýšené auta. Jo. Tam po schodech jako stály jeepy a tak podobně. No děli se tam teda jako zajímavé věci. Tak to byla jedna část víkendu. Druhá část byla, zase jsme dělali ještě takovou charitu, Krok za Šimonka v Novém Jičíně na Skalkách, kde jsme dodávali i techniku a náš Radek Erben to spolu moderoval. No, teda najezdil jsem se a nastavil jsem se a nalítal jsem se o tomhletom víkendu. Nebyla to úplně jako legrace a do toho, jako to zase musíš všechnu tu aparaturu vrátit a postavit zpátky ve fabriku na večer.
1: Je to.
0: Věř mi, že takové ty nápoje s vysokým obsahem cukru, které tě nastřelí na těch 20 minut toho výkonu, který potřebuješ a pak tomu se zase vypneš, tak padlo něco. Mm-hmm. Byl to velký energetický výdej. No, ale zpátky k muzice od energetického výdeje, protože před námi Kaine Music, jako žádná hudba, ne, to zase jako nějaká hudba bude, ale společně s nimi SG Lewis, Adam Port a Be The One. Kolikáti jsou?
1: 12?
0: No jasně.

0: Be The One, tak se jmenuje track od Adama Porta, tedy hlavně od něj a jeho parťáků. A takhle v neděli při reprízech stáze se dozvíte, kdo bude ta jednička. Sice až o něco později, že jo, myslíme v tom hokejovém mistrovství, ale dozvíte.
1: A už to teď bude mít takový spád, jo? To už bude během ten vyřízeno.
0: No jasně, teoreticky, tam se vždycky týden hraje jako taková frnkačka. Hele, jako nebudu se stavět do role hokejového specialisty a mentora a já nevím čeho všeho, protože už za 14 dnů budou všichni Češi zase fotbaloví specialisté, že jo, začne mistrovství svět.
1: Jo, tam to nějak začíná kolem...
0: No, za 14 dní, no, je to tady.
1: 10. 6.
0: No, tak nějak, nevím. No, ale rozumíš, to se musí jako strašně rychle přepnout v těch hospodách, jako z hokeje na fotbal, jo, rozumíš, no, z hokeje do kopaček a podobně, jo, rozumím, jo. Ale my Češi jsme na to specialisté,
1: to bude trenérů.
0: Já teda ne, mám strategů a já nevím, rozum bradu, ale jedna věc, jako mi vždycky tak připadá na těch mistrovských světa hokeje, a teď mi jako zkus mi dát za pravdu, nebo popolemizuj. Vždycky, když jsme na tom tak, že v té základní skupině jako odřené uši, úplně sotva, prostě jasně, jako no. Sotva to čtvrtfinále, jenom jako, že máme úplně halus, že se tam na skóre dostaneme, no. Že se na nám někdo spomne, tak to třeba vyhrajem a jsme opěvováni. A potom je takové to mistrovství, kdy tam v té základní skupině vydrtíme úplně všechny jako levačkou, prostě trenér normálně už nechodí na střídačku, protože to je zbytečné.
1: On je na hotelu.
0: Jo, třetí, čtvrtá lajna ani nenastupuje a prostě to tam jako buší, tak pak přijde čtvrtfinále a tam vyhoříme jako papír. Jo, tak letos je to takové jako half to half, jakože jako někoho lepšího, tak jako Švédy jsme tam klepli, jo, těm se nedaří teda absolutně, ti chudáci jako to mají za pár, že jo.
1: Ale oni jako celkově vždycky tam prostě je to čtvrtfinále nejdůležitější.
0: Za ty Švédy může rozhodně jako záruba, jo, ten prostě ty Larsson a to je to tak rozhodilo, že oni už pak nebyli schopni ani hrát, jo. Takhle to ovlivnilo ten jejich
1: výsledek. Pořád připomíná.
0: No, tak už jak potom po třetí třetině zvoní klakšon a jak potom prohráváš, tak to je jako v pytli, jo. Ale zdravíme Roberta. No, ona stejně neposlouchá, to je jedno. Když se to k němu dostane, mě zastřelí. Ale zpátky k tomu hokeji, tak já bych jako si přál, kdyby jsme byli jako taková ta marnost té základní skupiny a potom to tam, nedej bože, cinklo. A vždycky mě jako baví prostě jeden zápas, ti rozhodne vlastně, to čtvrtfinál ti rozhodne, jestli jedeš o medaile nebo ne. A to ti udělá, já přesně vidím ty sportovní novináře, jak mi nachystane ty dva články. Český hokej na zestupu a český hokej upadá. A teď vždycky rozvýrazní a publikují ten jeden podle toho zápasu. No a teď se to tak krásně prokecali, že 11. místo, když ho budu chtít teďkom přehrát, no. Tak se mi to tady jako krásně vytratí. No. Ale víš co, já to udělám takhle.
1: Jinak teda tě pan Záruba tě neposlouchá, bo teď hovoří zrovna v televizi.
0: No, víš?
1: Jenom abys věděl. Teda pokud tě nemá v těch sluchátkách.
0: Mám tě v jednom sluchátkách říkat, co ten Tureček, já mu dám teda jako. No. Dobře.
1: Tak povídej s tou jedenáctkou, je tam podle mě ta ženská, co pořád se ptá, kde má toho manžela. Jako, to už jako napovím. Jako,
0: on no. Pořád nikde.
2: Místo 11.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od

0: Josh Gigante Kuda a hlavně Camel Fat. To je jejich novinka číslo 1 pro tento týden hit parády Extáze Music Chart na Fresh Radio a jmenuje se So Good. A my si myslíme, že je So Good, že?
1: Tak dobré.
0: Líb bys to neuměl popsat. Tou druhou novinkou, kterou slavní Sigma společně s Dutch and Craft a profesorem Greenem.
1: A?
0: Track se jmenuje Need You Now. Právě teď tě potřebuju.
1: Tak jo?
0: No tak jo.
1: Tak jo.

0: That's powerful.
1: Extase Music Chart, novinka.
2: No a třetí novinka, jak už tak bývá, každý týden je od Dary, ne od Rollins.
3: No, teď jsem si říkal to.
2: To by měla asi třeba nějakého featuring. No vlastně Rytmusa už ne, že jo?
3: A počkej, teď se dívám, název songu Bangaranga.
2: A proto jsme ji tam dali, protože ten refrén si budete rozhodně pamatovat. No poslouchejte, je to nakažlivé.

0: Mám nějaké informace, takže Dara, vlastním jménem Darina Jotova z Bulharska. A tenhle song, prosím pěkně, nedávno vyhrál Eurovision.
1: Já vím,
0: víš, jo? Ty jo, já jsem teď říkal...
1: Já jsem se díval na ten přenos.
0: Já ne.
1: Já jo, já jsem se díval už jenom kvůli mojí práce, protože jo. Světýlek od...
0: Jo, takhle. Ta jo.
1: A víš, že jako ty světla jsou z Česka dodáváno?
0: Vždycky?
1: Už posledních, tuším, 10 let to tak
0: takže
1: bude.
0: Takže tam má jakoby v tom prste nějaká firma. Asi česká.
1: Ano, česká firma, myslím český si, lídr.
0: Myslím si, že jsem ji včera viděl na Vysočině. Tam měli tam track, jako track, ten ukaz, jakože rozložil
1: jo,
0: se.
1: Jo, no tak to byly určitě oni. Hele, když si vezmeš první dvě písmenka ze slov Rožnov a Bečva, tak dáš dokupy jejich název. Nebudeme jim dělat reklamu, ale mohli by si u nás jí pustit, že mezi náma. Zdravíme pana Valchaře.
0: Ano, oni mě celkem překvapují, že zrovna vždycky třeba i na cyklistických závodech vlastně jedou s takovou jako věcí. Jakoby, jo.
1: Proč by ne? Protože, hele, ono jako zase na druhou stranu málo kdo ví, že tahle ta jako fakt jako ve světě, v tom show světě, kdy děláš koncerty a festivaly, tak jsou z jednou top z tří nejslavnějších, nejrajdrovějších, to znamená těch nejžádanějších světel od všech světoznámých těch. A dívej se, Rube se to tady... A dokonce závody i v Karviné. Mají i továrnu v Karviné. Jo? Takže jo? I v našem kraji se to tady jako vyrábí.
0: Tak super. Jo?
1: Takže zdravíme...
0: Světový.
1: Zdravíme tady všechny, co dělají světýlka. Teď si pamatuju, že jsem si něco se světlama zapomněl udělat. No, tak víme, že Dara Bangaranga vyhrála a vyhrála jako zasluženě, tohle je prostě petrice. Bangaranga.
0: Byl tam zajímavý ten vlastně ten dvakrát ten zpomalení poloviční jakoby toho rytmu.
1: Bangaranga. Dobře, desítka Kygo, Griffin a společně s Kelidem udělali track, který jsme Save My Love.
0: Jinak trošku jakoby blbá zpráva.
1: Ne,
0: no.
1: Tak to neříkej, že prohráváme 3-1. Ach jo, tak zachraňte moji lásku, když už ne ten hokej, no.

0: 7 dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh

0: Ondro, tohle byly Beautiful Places.
1: No nádherné, Tiesto, Brianna Grace. A nevím, jako Tiesto se přihlásil hodně k trendsu, ale tohle až tak jako úplně 1000% trends mi nepřišlo. Bylo to jako, nebyl to hauzík, nebyl to...
0: Byl to takový, no nevím.
1: Prostě taková jako...
0: Takový, ale tak třeba ten trends v roce 2026 má být třeba právě takovej.
1: A tak to se mi líbí tím.
0: Já jsem někde jakoby zaslechl, že se právě chystá nové album DJ Tiesta v tom trendsovém stylu.
1: To dává hlavu i patu. Pokud byste to náhodou nevěděli, tak my tady taky každý pátek DJ Tiesta máme, vysíláme exkluzivně jeho show, která se jmenuje Prismatic, oslavila už 20. vydání, ale do toho, do té předchozí show, jak ona se vůbec jmenovala ta předchozí, mě teď vypadlo z hlavy.
0: Club Life.
1: Club Life, tak to byly už
0: 900.
1: No to bylo v tisícovce, tak to má ještě tady Tiesto hodně co dohánět, ale i ten Prismatic zní velmi dobře. Já si pamatuju, kdy nám tady přišel oficiální release do rádia nebo tiskovka, že teda Tiesto končí se svou Club Life, a tak jsme všichni tady z toho byli smutní, a co tam dáme místo toho. A inu, týden na to vyšla zpráva, začíná nová show DJ Tiesta, jmenuje se Prismatic. Takže to je jenom takový přehled v pátek po, nebo vůbec od 17. hodiny večer, je to tady, nebo podvečer, prošpikováno mixovanou hudbou, protože začíná to Friday mixem Lumír Mořkovský a Marek Urbanec, potom je tady náš kamarád, kolega, občasný záskokář mé osoby tady v hitparádě, Patrick Diamond.
0: Party DJ.
1: No a potom už to tady běží, můžeme poslouchat Spinning Session, tam jsou vůbec světoví rádioví hosté, můžeme mít Tiesta, můžeme mít Hot Robot Radio. V sobotu tady máme State of Trance, zase od druhého trancového DJ, ne v pořadí, ale od toho, který se jmenuje Armin van Buuren. V pondělky to bývá Nicole Murnaber a In the Mood, no a nemůžeme zapomenout taky na Drumcode Live, to je čtvrteční show, a tak dále, a tak dále.
0: Tady jde vidět, Ondro, že ty se zase učil.
1: Já se od tebe učím, abych se učil, rozumíš, jako jo, tak je třeba mít nastudováno, abys věděl, co aspoň hrajeme, ale hopněme teda na 8. pozici.
0: Tam pro tento týden vyšplhal vlastně takový, to jsou kluci, tuším, ze Švédska, nebo zrovna z Norska.
1: Teď Markus úplně, a Martinus.
0: Prostě tam někde jste Skandinávie, ano. Která nám to teda teď naklápává aktuálně 1-4. Už to nevypadá, 5 minut
1: no,
0: dokonce.
1: Už to nebudem komentovat ani.
0: Už si říkal, že Markus a Martinus a společně s Leony.
1: A track se jmenuje Moonlight alias Svit, že jo, měsíce, který vlastně vůbec nesvítí.

0: Je to za námi, tedy sedmé místo Sunfelt, Easy Bizu, Norma, Jean Martin a Into the Stars. A proč říkám za námi? Protože to je vlastně track, který už se s námi taky bude tak trošku jako loučit.
1: Jo, Tak už jsme ho tady taky měli. Ne jednou, samozřejmě. Tak je čas. Ale pozor, oni někdy tady tyhle ty uspané tracky se
0: zase
1: jako klidně vrátí.
0: Se stanou a důvod si zase zahrát. Hele, my se hodně totiž řídíme tím, co se nám zdá nové. Potom to třeba už se nám nezná úplně i na ono to zase někde mezi tím vyskočí. Někdo se probere a řekne, je, track.
1: Třeba za tři měsíce to prvé novinka.
0: Tak potom to se vrátím a řekneme tak, in.
1: Tak jo, no. Tak zase co se hraje, tak pojďme zpátky.
0: Pojďme zpátky, ale můžeme si říct, že jsme byli ti první. Tímto děkujeme Aleši Brunovi za jeho ostražitost a za to, jak sleduje světové žebříčky, nejenom hitparád, ale i taky nějakých DJs chartů a tak dále a tak dále. A stejně tak sledoval.
1: A řekli jsme vlastně, o co šlo?
0: Into the Stars.
1: Okay, dobře.
0: Řekli jsme to jistě, tak určitě.
1: Já vidíš, promiň, já ještě pořád jedným okem se dívám tady na ten hokej.
0: No, na ten debat 4-1 s Norama, no to. Ježmarja. Ten Markus a Martinus ti nám dávají teda pouští.
1: To jsme si řekli, že už příště nebudou být parádě, rozhodně.
0: No, možná pokoulí. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated track, který taky není už úplnou novinkou.
1: No, není, ale je hodně čerstvý.
0: No, ale už říkám, že už není novinkou, to jenom potrhuje to.
1: U nás ne, ale...
2: Místo šesté!
0: Ale potrhujeme tím, že jsme byli jako první v českém metru, no. Musíme se pochlubit.
1: Jasně.

0: Místo páté. Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
8: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
9: Oslavit výročí svatby stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Co se mu stalo?
12: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
13: Tohle jsem fakt nečekal.
10: Kontaktujte polary.cz.
0: Místo páté!
2: No,

0: Byli tady, byli v Ostravě, udělali obrovskou show. Majáles byl velkolepý, nebo ono, oba Majálesy byly velkolepé. I ten studentský oficiální, i ten, řekněme, popový v Dolních Vítkovicích.
1: Popový?
0: Kde, no, to, jak to nazvat? Mně se příčí. No tam byli všichni. No, mně se příčí slovo komerční, protože i ten studentský je přece o komerci, protože jinak bys tam třeba rozdával, já nevím, pití zadarmo, nebo prostě jsem to chtěl nějak jako od sebe rozlišit a nechtěl jsem ani jeden z Majálesů hanit. To není náš styl. Tak to bylo jenom tak jako rudimental, pátá pozici, love you more. Na čtyřce.
1: No, tam je.
0: Je holka, dáma, která ráda dává.
1: Daj. To je jako více.
0: Tady máme Shukiru, Shakiru.
1: Ješ. Pip, pip.
0: No, já jsem neřekl nic, já jsem se jenom přeřekl.

0: Je to tedy k fotbalu nebo ne, ten track Die Die, jakože Die Goal třeba? Ne?
1: Já už jako je vůbec nevím, ale Shakira je jakoby hodně...
0: Ona má ráda čutá listy, no.
1: Jo, možná proto.
0: Já si myslím, že určitě. Ty dokonce, jestli třeba s nějakým nežila nebo takhle, zas tak se mi neskoumá.
1: Jo, ona má přece dítě s tím španělským, že jo?
0: No, právě.
1: Pika? Pikens.
0: Tak se trefil, dobrá, ne, no.
1: stále krásná, jakoby Shakira.
0: Na trojce, před námi. Další krásná dáma.
1: A taky španělština. Pozor.
2: Místo třetí.
0: Becky G a EPA. Epa. Tady máme. Mám tam huláka ze zadu.

0: Ondro, pozor, ale tohle už byla oficiální trojka, jakoby, jo. Tam už jsme rozdali jako placku. No tobě ne, Patrikovi minule, jak tady byl za tebe, tak mu vůbec ty fanfáry nešly, musím, jako, jestli nás poslouchá, tak on mi slíbil, že potrénuje, no.
1: Ale ty jsi to neskvěl.
0: Rozumíš, no.
1: Počkej, jak bude říct na druhé a první místo, jo. Druhé bude.
0: Like it, song na druhém místě dnešní hitparády Extáze Music Chart a má ho na svědomí.
1: Another and Edit. Tady je máme, zase to zní tak jako lehce oldschoolově, možná i těžce oldschoolově.
0: Já tam vidím 1970,
1: dívej. No tak to se pleteš, kamaráde.

0: To, že jsme v hokeji dostali latu, tedy pokud posloucháte pondělí a mohli jste takhle díky nám trošku sledovat zápas z Nory v základní skupině, to už se stává.
1: Ale pozor, taky když posloucháte v neděli, tak se docela může stát, že za chvíli přijde ten hlavní zápas.
0: A tam dostaneme latu tak, já! Nebo ne, nebo ji někomu dáme naopak. Ale pro tuto chvíli se musíme rozloučit a před námi už
1: musíme,
0: je jenom,
1: no. Ondra říkal, že už
0: zmínění prvního místa. Kdo pak je tam?
1: MK společně s Poppy.
0: Bezcomp a track, který se jmenuje Zone.
2: Místo první.
0: No a za chvíli tady na Fresh Radio uslyšíte
1: megalomanskou show o taneční muzice,
0: která se jmenuje
1: Move It.
0: No a pokud je to neděle, tak Martina Chlebouna a megalomanskou show Mašinérie. Čau.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém.
3: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: And the only prescription is more cowbell.
9: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
10: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
11: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Čekuj Fresh Radio CZ.
5: Fresh Radio.
13: All day, every day.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: That's powerful.
1: Mašinérie!
2: Hezké nedělní odpoledne, je tady Mašinérie, dvouhodinovka o motorkách, autech, dopravě a tak dále, a tak dále. Přeji krásné odpoledne slunečné, protože dneska proti včerejšku to bylo daleko lepší. Včera nám pršelo na motorku nic moc, ale dneska jsem teda motorkářů pár potkal a bylo to úplně v pohodě. Mými dnešními hosty jsou Hanka Honová, motomámka, alespoň tak tě známe mezi námi motorkáři. Ty jsi byla vlastně jednu dobu provozovatelkou motobaru v Bravanticích a byla jsi tady loni, protože jsi vymyslela úžasnou věc a my se letos o ní budeme znovu vyprávět. Je to výška pro strom života, což je vlastně mobilní hospic, který pomáhá lidem v tom posledním stádiu před smrtí, aby mohli dožít v klidu doma. Ředitel tohle z toho hospicu Martin Šimák sedí po mé pravici. Oba dva vás tady vítám ve Fresh Rádiu.
3: Ahoj.
4: Díky za pozvání, ahoj Martine.
2: Hele, tohle z toho byla úžasná věc. My jsme loni jako Fresh Rádio se přímo té výšky zúčastnili. Být nám nepřálo tenkrát moc počasí, ono to bylo kousek dřív, to bylo někdy z kraje května, tak nám tam trošku popršelo a doufám, že letos teda to počasí bude o něco lepší. Přátelé, co u vás doma nového?
4: Tak my furt děláme to, co děláme už 10 let nebo víc než 10 let, a to znamená, umožňujeme, tak jak jsi to říkal, nevyléčitelně nemocným pacientům strávit závěr života v domácím prostředí. Ročně se postaráme zhruba 850 pacientů, včetně dětských pacientů, bohužel. No a jsme moc rádi, že Hanka a Fresh Radio a ty nás podporujete v tom, co děláme.
2: Rozhodně, protože já tomu strašně fandím. Ty jsi říkal 850 pacientů, tam bohužel vždycky na konci je ta smrt. Jo,
4: je to tak, ale
2: že tam není žádná výjimka, že opravdu je to poslední stádium.
4: Těch výjimek je extrémně málo, v tomhle tom počtu třeba jeden člověk. Ale
2: a fakt, jako jo, že se to nakonec jako nějak zlomí a má to jako dobrý závěr, pozitivní.
4: Já věřím, že ten pozitivní závěr to má vždycky, ale stává se i to, že ten pacient, který k nám přichází s tím, že je nevyléčitelně nemocný, tak vlastně v úzovkách nás opustí jinak, než tím, že by odešel z tohohle světa, ale to jsou opravdu výjimky. Dostávají se k nám pacienti nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu onemocnění.
2: My si rozhodně připomeneme, protože ty jsi tady byl také loni a povídali jsme si o stromu života. Trošičku si to připomeneme, vlastně to vaše poslání, jak to funguje a tak dále. Haničko, co u tebe nového?
3: U mě nového, no, loni, když byla výjížďka 3. května, tak ještě manžel byl a za 3 týdny taky byl ten konec, ale byl v domácím prostředí. Myslím si, že v důstojné péči, který strom života mi ho pomohl doprovodit až na konec. No a začal můj nový život vlastně sama, ale s tou motorkářskou rodinou.
2: To je právě, ty jsi motomamka. Připomeňme, kde jsi k tomu vlastně přišla, proč ti všichni říkáme motomamka?
3: No, když jsem začala na tom baru Bílovci v roce 95, tak tam kluci začali jezdit, to byl normálně azyl, pumpa, bistro. No a začali tam shánět a najednou někdo řekl, motomamko, já chci kafe. No a tak to začalo a tak to prostě začalo, protože tam ty lidi jezdili jako domů.
2: My si za chvíličku připomeneme i tu loňskou výšku, o co tam vlastně šlo, kolik se vybralo, jaký to mělo smysl, kudem jsme jeli, kolik tam bylo lidí a tak dále. Zůstaňte s námi v dnešní Mašinérii.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Mašinérie!
1: Přesně tak, nedělní mašinérie s Martinem, dneska číslo 115, téma jasné, výška pro strom života roku 2026. Mými hosty Hanka Honová, motomamka, a také Martin Čimák, ředitel mobilního hospicu Strom života. Marťo, já jsem slíbil, že my to trošku více rozebereme, čím vlastně se zabýváte, co je vaše poslání, napadá mě, kolik máte zaměstnanců, jak vám pomáhá stát třeba, jo? Protože poslední dobou mám pocit, že stát nepomáhá vůbec nikomu.
2: Nevím, jestli na tuhle otázku bych měl zrovna odpovídat, protože nejsme úplně nadšení z toho, jak vlastně ten systém je nastavený.
1: A máš pocit, že se to zhoršuje, jako rok od roku třeba?
2: Já se snažím být optimista, takže věřím, že nás čekají lepší zítřky, ale zatím teda ten systém, na základě kterého my fungujeme, legislativní podpora, finanční podpora státu a tak dále, nestojí úplně za moc, ale věřím, že se to posouvá správným směrem a že jdeme dobře. A my jsme se bavili, než jsme začali, že ty jsi říkal, že bys nechtěl, aby to bylo smutný, tak já doufám, že nebudu říkat nic smutného. A chtěl bych říct, že vlastně to, co děláme, my vlastně není smutný. Sice lidi v naší péči umírají, ale tam je krásný to, že můžou být doma, že můžou být se svojí rodinou, se svýma blízkýma, a to si myslím, že každý, kdo si může vybrat, tak nebo naprostá většina z nás by si zvolila právě tuhle cestu.
1: Ono vlastně to vyplývá z toho názvu mobilní hospic, takže vy máte nějaké sídlo, pokud se dobře vzpomínám, v Novém Jičíně, takovou tu centrálu, základnu, ale jezdíte za svými, když to řeknu, klienty?
2: Můžeme říct klidně klienty, pacienty, uživatele, asi je to jedno, jak je nazveme, ale vlastně dneska už poskytujeme služby na území tří krajů, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský.
1: A to bylo loni, nebo to je
2: loni
1: novinka?
2: Loni to bylo už taky. Není to novinka. A vlastně největší základnu máme teda v Novém Jičíně, protože tam jsme vlastně vznikli, tam se cítíme nejvíc doma. A jenom pro představu, ročně se postaráme zhruba 850 umírajících pacientů. Máme víc než 150 zaměstnanců na plný úvazek, včetně lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků.
1: Jak to máte rozděleno? Máte nějaké jakoby posádky, které spolu slouží v rámci toho jednoho vozidla třeba výjezdového?
2: Ne, není to tak. Je to vlastně, že každý pacient má svoji kmenovou sestru a ta dohlíží na to, aby ten pacient měl všechno, co potřebuje, takže zajišťuje, aby tam ve správnou chvíli přijel lékař, aby se tam dostal třeba i sociální pracovník, psycholog nebo někdo další, kdo je v té rodině třeba potřeba. Zároveň ta sestra potom může nasměrovat i tu pozůstalostní péči po tom, co ten pacient zemře, pokud ta rodina potřebuje něco dalšího.
1: Když je ten výjezd nebo ten klient, tak vy máte třeba přesně daný harmonogram, že každý den tam přijedete v 9 hodin ráno a v 18 hodin večer? Nebo jak to funguje?
2: Záleží na té službě. Když se budeme bavit o té mobilní hospicové péči, což je převážně teda zdravotnická péče, tak ta vlastně je tomu pacientovi k dispozici, kdykoliv on potřebuje. My se snažíme co nejvíc plánovat, ale zdravotní stav těch našich pacientů je většinou nepředvídatelný a dochází k prudkému zhoršení zdravotního stavu.
1: Takže dá se zavolat třeba na nějaké telefonní číslo.
2: Přesně
1: prosím
2: tak.
1: Vás, přijďte hned,
2: tak.
1: Protože přesně stalo tak. Se to a to. Třeba.
2: Je to přesně tak, ty naši pacienti jsou vybaveni naším pohotovostním číslem, můžou ve dne v noci kdykoliv zavolat a náš zdravotník tam prostě klidně ve 3 ráno v neděli přijede řešit nastalou situaci.
1: Mi to číslo 850 připadá strašně moc. Když si vezmeme, že vlastně rok má 365 dnů, tak to je vlastně dvojnásobek toho, co denně byste měli zvládat.
2: Je to
1: těžké jako to organizačně uchopit?
2: Organizačně věřím, že už to nějak zvládnutý máme. Snažíme se to dělat tak, aby jsme byli efektivní, ale zároveň, aby ta péče nebyla neosobní, ale aby jsme opravdu měli s těma lidma, aby jsme je dobře znali, aby jsme věděli, co potřebují, co od nás očekávají, aby oni znali naše možnosti, aby to bylo trošku jako lidský, aby to nebylo jenom nějaká fabrika na zdravotní péči, ale aby opravdu to bylo to, co ty lidé potřebují.
1: V dnešní mašinérii si povídáme o výšce pro strom života, což je mobilní hospic.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Mašinérie!
1: Madonna tady u nás na Fresh Rádiu. Nedělní mašinérie, vlastně každá neděle tady u nás mezi 17. a 19. hodinou patří mašinérie, povídání o motorkách, autech a různých akcích. Třeba dneska výška pro strom života, třetí ročník, jak jsem se dozvěděl, což je úžasné, že tohle už se děje vlastně po třetí. Hanka Honová, motomamka, a Martin Čimák, ředitel mobilního hospicu stromu života. Hani, teď se vlastně loni, když jsi tady byla ve Fresh Rádiu, tak jsme měli to období, kdy žil ještě tvůj manžel, byl vlastně v tom posledním nějakém stádii, jestli se to dá takhle říci. Jak jsi byla vlastně spokojená se službami mobilního hospicu, nebo jak jsi vůbec na ně přišla, že se dá tahle služba využít, objednat, ulehčit tomu Vaškovi?
2: No, přišla jsem na to tak, když ten manžel onemocněl a ještě chodil a už jsem byla vyčerpaná, protože to byly dny noci a měl poškozený takový mozek, takže nechápal, a pak mi kamarádka řekla, že existuje taková organizace Strom života, který má odlehčovací službu, a přijde mi to manžela pohlídat a já můžu jít pryč.
1: Já tě možná přeruším. Marťo, ty jsi ředitel, zkus mi vysvětlit odlehčovací služba, nebo jaké máte, dá se říci, programy třeba?
3: Vlastně Hanka to popsala docela dobře. My vlastně s tou odlehčovací službou umožňujeme lidem, kteří o někoho pečujou, aby si našli taky čas pro sebe. My je vlastně vystřídáme v té péči, můžeme je dočasně nahradit a tím oni můžou jako načerpat síly, užít si nějakou zábavu, srandu, vyrazit někam za kulturou, aby jim zůstalo dost energie zase se vrátit a pokračovat v té péči.
1: Hani, jak jsi to zvládala právě pomocí služby mobilního hospicu?
2: Právě pomocí služby jsem to zvládla.
1: Cítila jsi tam to, že si můžeš na chviličku odpočinout, ano, že oni se o Vaška postarají, ty jsi zdala nohy na stůl třeba, nebo jsi šla někam projít?
2: No dokonce jsem byla 2 dny pryč, což bylo pro mě nepředstavitelné, když mi to nabídli, že se nemám bát, že mám odjet. Takže jsem odjela, pracovníci Stromu života se vystřídali, dokonce venčili i psa. Prostě šli s manžem na procházku a já jsem skutečně odjela a řeknu vám, že za celou dobu jsem nezavolala domů a byla jsem úplně v klidu, že on je v pohodě. Jako.
1: Tebe právě v tu dobu napadla ta myšlenka pořádat ty výšky a udělal jsi to takovou charitativní akci, kdy vlastně výtěžek z té akce šel přesně nebo úplně celý pro strom života. My si za chvíličku probereme tu loňskou akci, kolik tam bylo lidí a hlavně kolik se vybralo peněz.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie.
1: Nedělní mašinérie s Martinem, dneska s Hankou Honovou, naší motorkářskou mamkou. Radio. Tak, trošku by tam něco vlezlo do toho. Hanička Honová je naše vlastně taková motorkářská mamina, která se o nás v minulosti starala v motobaru Bravantice a v podstatě žije tou motorkářskou komunitou. Vy jste, Hani, sami byli motorkáři?
2: Byli, ano, ano.
1: Co jste měli za stroj?
2: Já jsem dělala autoškolu v roce 73 na Javce. Manžel měl 350, pak když jsem měla děti, tak jsem měla takový respekt, takže jsem dostala babetu, jezdila jsem na babetě a pak v roce 2003 jsem si tajně koupila Javku, protože manžel nesouhlasil, no ale pak se teda zlomil, takže jsme měli dvě Javy, Čízu 157 a na 50 mi koupili Jukinku 250, ale manžel řekl, že špatně brzdí, tak za dva roky jsem to vyměnila za Suzuku Intrače 250. Na to jsem jezdila, on měl Dragstara 6PD a jezdili jsme, no ale já málo, protože jsem byla v té hospodě.
1: Ani my jsme popisovali, že vlastně tvůj manžel loni umíral a strom života se o něj staral a tebe napadla myšlenka už vlastně dva roky dopředu, jestli jsem dobře pochopil, pomoci stromu života nějakým způsobem. A napadla tě motovýška, kde by se nějakým způsobem vybrali peníze a ty potom poslali právě na fungování stromu života. Ono to je založené na tom, že vlastně se napečou zákusky, které potom v rámci té akce na místě se prodávají a ten celý výtěžek jde právě na strom života. Plus byly tam nějaké kasičky loni, co si pamatují a tak dále. Když se podíváme na ten loňský ročník, který byl někdy v půlce května zhruba, nebo z kraje května, tak kolik se tam prodalo těch zákusků?
2: No, to bylo ta výšťka, druhá ta byla už na motopauze v Libošti, kde vlastně i prostor, i parkovací místo, všechno a prodalo se tam 900 zákusků.
1: 900? Tak jako to mi řekni teda, kdo to pekl?
2: No, pekla jsem já, potom mi pomáhali děvčata, Hanka, motorkářka, třeba z Kocianova, úžasné makronky, potom Věruška, motorkářka, která má cukránu v Bílovci, koláče, zákusky, tak moje paní kuchařka Liduška, která báječně vařila klukům, tak udělá koláče. No a takhle mi pomohli, ale to mám také přislíbené pomoc.
1: Jak dlouho se to vlastně peklo, než to bylo hotovo a mohlo se to dovést právě na motopauzu?
2: No tam právě ten problém, že zákusek nemůžeš moc dopředu. Takže pak to je finish, no. Takže kuchařka asi koláče v noci, já nějaké větrníky přes noc, Hanka makronky, no možná den předem, takže to je ten problém, že tam musíš finišovat.
1: Připomeneme, že cena toho zákusku byla plus minus 50 korun, záleželo teda, jaký to byl kousek. A kolik se teda vybralo, víme?
2: No, prodejem těch zákusků bylo asi 57 tisíc, nebo tak, protože pak, když došly zákusky, tak kluci dávali peníze nebo QR kódem posílali ještě a pak se ještě dávalo do kasičky, kterou tam měl strom života, takže celkem to bylo přes 70 tisíc.
1: My jsme zmiňovali, že vlastně loni bylo takové škaredé počasí, že nám do toho pršelo. Kolik se sjelo motorkářů, aby snědli nebo si minimálně teda koupili 900 zákusků?
2: No, já jsem s toho měla takovou hrůzu celkem, když ráno bylo tak škaredě, bylo zima. Ale na motorkách nakonec nás vyjelo kolem stovky na tu výšťku, ale oni přijeli s autama, s dětma, s krabičkama, nabrali si krabičky, někteří, to byl sranda, manžel jedné paní přijela, říká, já jsem musel jet, ona říká, rychle jeď, ať to všechno nevyprodají, měl krabici, vzala si 20 zákusků a jel zase autem domů.
1: To je možná důležité zmínit, že to není jenom motorkářská akce, kde se sjedou motorkáři a pak jedou nějakou výšku, byť teda samozřejmě to je gro té akce, tak není problém přijet na kole, pěšky, autem, prostě strávit příjemné odpoledne právě v rámci motopauzy v Libhošti, koupit si ten zákusek, pokecat s těma lidma, možná je tam nachystaný i doprovodný program, loni jsem zaznamenal, že tam byli nějací záchranáři a prezentovali své umění.
2: Ano, no, letos nevím, jestli tam budou, ale je tam hlavně stánek mobilního hospice stromu života, kde mají taky, oni i řeknou, co poskytují a mají tam dárečky, které se prodávají moc hezké, rukodělné, takže takhle. Jako.
1: Zůstaňte s námi na nalazení na Fresh Radio nedělní mašinérie, protože za chvíličku si řekneme právě o tom letošním ročníku o něco víc.

0: Fresh. Fresh Radio CZ. Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
2: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
1: Kontaktujte pulari.cz.

0: Mašinérie!
1: 12 minut po 18. hodině ladíte nedělní mašinérii s Martinem a tu minulou hodinu jsem si povídal s Hankou Honovou, naší motorkářskou mamkou a také Martinem Šimákem, ředitelem mobilního hospicu Strom života. Povídali jsme si o minulém ročníku charitativní výšky pro Strom života, kde se napeklo až 900 zákusků. Ani mi to nedá prostě, to číslo 900 je pro mě jako šílené. Já si to nebudu představit vůbec jako 900 zákusků na jednom místě. Co tam bylo za druhy?
2: No byly tam makronky od Hanky Kocianové, byly tam srdíčka linecké od Zuzanky, byly tam koláče od naší paní kuchařky Lidušky, byly tam větrníky, panakoty, co jsem dělala já, koláče od motorkářky Věrky Dostálíkové, nějaké mouse, no, takže si mohli vybrat.
1: Jako. A zbylo něco?
2: Ne, pochybilo.
1: Vůbec, ještě pochybilo.
2: Pochybilo.
1: Mm-hmm. Ani ty jsi nějaká cukrářka, nebo co jsi vlastně jako původem za povolání?
2: Já jsem vyučená ošetřovatelka drůbeže.
1: Aha, tak to je jako nemá se zákuskama nic společného.
2: Ne, dělala jsem to 20 let, milovala jsem tu práci, pak ze zdravotních důvodů jsem musela jít pryč, pak jsem šla na bar. Tam už kluci začali něco sladkého, ale já jsem byla nepolíbená, takže jsem vždycky koupila začít takové ty polotovary. Oni za to byli vděční, nebo nějakou bábovku. No a pak jsem si jednou spletla datum kurzu na maso. Jela jsem do Prahy a spletla jsem se o měsíc, tak jsem říkala dceři, najdi nějaký kurz na sladké, ať jim něco upeču, tak jsem tam šla. No a pak jsem tam jezdila, no a pak se stalo to, že motorkáři si jezdí s krabičkama pro zákus.

0: To je ale jako zajímavé, už já nevím, měsíc zpátky jsme se o tom s někým bavili, že motorkáři dneska jako jedou na kafíčko a jedou na zákusek. Napadá mě jako motorkářský zákusek třeba nějaké kuřecí větrník, aby to bylo jako masité a mělo to trošku s těma motorkama něco společného, ale to asi ne, že to jako
1: ne,
0: kuřecí.
1: Ne, oni nechcou, oni chcou větrník, míšu, kamarád Kulišík jede z Brna pro míšu, dá si jednu porci míše a jede zpátky.
0: Prosím tě, vybralo se tam 70 tisíc. Martine. Co na to říkáš, že vlastně taková akce pomáhala vám?
2: Co na to říkám, já jsem byl vlastně úplně hotový, já jsem za prvý, Hanka tohle to celý nachystala úplně bez našeho vědomí a pak jenom nás vlastně k tomu přizvala, takže já bych chtěl moc poděkovat za Radio Fresh, za podporu Hance a všem motorkářům, kteří přijeli a kteří ještě přijedou příští týden v neděli, protože je to úžasná akce a vždycky je tam skvělá atmosféra a i když loni byla relativně zima, věřím, že letos to bude lepší, tak se tam sešlo hodně lidí a věřím, že to bude stejně skvělý, jako to bylo minulý rok.
0: Prosím tě, 70 tisíc, pomůže to vůbec jako to pro takový velký kolos, jako jste vy, bych řekl, že to jako slina v moři, jo, nebo kapka v moři.
2: Je to strašně moc, je to úžasný a není to jenom o těch penězích, ale i o tom, že lidi vlastně se dozvědí, co děláme a když se dostanou do té situace, kdy péči potřebují, tak si třeba vzpomenou, že existuje strom života. Za 70 tisíc my dokážeme nakoupit 3 kyslíky a ještě nám zbyde na nějaký léky, takže rozhodně to není málo peněz, je to pro nás obrovská pomoc.
0: Jsou i jiné akce, které pro vás někdo třeba pořádá a pomáhá vám právě potom nějakým výtěžkem?
2: Je to vlastně tak, že my jako neziskovka, jako hospic jsme závislí částečně, bohužel, na dárcích, ať už jsou to firmy, které nás podporují, nebo jsou to jednotlivci, kteří nám posílají nějaké částky a vlastně pomáhají nám zvládnout finančně ty náklady spojené s poskytováním péče. Takže bez toho by to bohužel nešlo, ale je to bohužel špatně. Nemělo by to tak být. Neměli bychom být na dárcích závislí, ale zatím to tak je.
0: Ono vlastně ještě jsme se nebavili, kolik ten klient nebo ta jeho rodina za vaše služby platí, nebo jestli se vůbec platí.
2: Ten hospicový pacient, který dostává tu zdravotní péči, tak za tu péči neplatí nic. Takže my mu zdarma poskytneme všechno, co potřebuje, ať už jsou to léky, přístroje, pohotovostní výjezdy lékařů, sester, návštěvy, zdravotnický materiál, prostě všechno, co potřebuje a nic z toho ten pacient neplatí.
0: To je asi dobře, ale o to víc potom právě tyhle ty akce pomůžou. Za chviličku probereme tu letošní, která nás čeká příští neděli. DAB FM anebo apka.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Mašinérie.
1: Fresh Radio, nedělní mašinérie a dnes vzácní hosté Hanka Honová, motomamka a Martin Čimák, ředitel mobilního hospicu Stromu života. Pozval jsem si je schválně, protože příští neděli, vlastně za týden, 7.6. se bude konat již třetí ročník charitativní výšky právě pro Strom života a rád bych vás pozval, protože loni jsme tam byli, byli jsme tam i s našimi Fresh Brouky, byla to úžasná akce, byť nám počasí úplně nepřálo, jak jsme si řekli, 70 tisíc vybráno, 900 zákusků a něco málo přes 100 motorkářů. Haničko, letos, co nás čeká?
2: Letos vás čeká taky ta výšťka, taky ty zákusky, budeme asi mít více, protože...
1: No tak schválně, protože tím, že to už je třetí ročník, tak předpokládám, že doufujeme teda, že to počasí nám vydrží a že přijede třeba 200-300 motorkářů a to těch 900 zákusků, to se zapráší
2: no,
1: potom.
2: No, děláme víc, protože Hanička Makronky určitě, teď se mi přihlásila ještě motorkářka Lenička Dortička z Frýdku, která mi pomůže a další motorkářka Věrka a Liduška, to takže uděláme více. A nedávno mi položil jeden motorkář takovou otázku, říká, ty Haní, a co budete dělat, když to neprodáte? A já jsem říkala, no tak vezmeme ty krabice, dáme to do auta Stromu života a personál si to rozebere.
1: No, to je dobrý nápad.
2: Práci, oni si to zaslouží.
1: Marťo, máte jako rádi sladké u vás práci?
3: My určitě máme rádi
1: sladké. To by neměl, že?
3: Kdo by neměl, ale já doufám, že bude dost lidí, dost motorkářů a že se všechno prodá a že to bude velká akce.
1: Doufujeme. Připomeneme teda v neděli 7.6. bude se to konat, nebo ten seraz je od 11 hodin v takzvané motopauze Libhoš, což je vlastně bývalá benzinová pumpa vedle dálnice, mám to, že D48, mezi Novým Jičínem a Příborem. Je to po pravé straně, když se jede směrem na Frýdek místek u Nového Jičína a dá se využít buď sjezd na Nový Jičín nebo Příbor a takovou jako vedlejší komunikací vedle té dálnice dojet až do Liboště, tam už jsou značky a dovede vás to přímo do toho areálu té bývalé pumpy. Haničko, v 11 hodin je teda nějaký sraz, proběhne, předpokládám nějaké přivítání, pak se budou prodávat ty zákusky, kávička a v kolik potom pojedeme na výšku.
2: A chtěla bych vyjet v 1 hodinu na výšku, takže v 11 budou takhle lidi už jezdit, dají si kávičku, nějaké jídlo, Segi udělá nějakou klobásku, ať proloží zákusek s klobáskou. Chtěla bych tím i poděkovat, jak jsi říkal, že areál Staré pumpy, chtěla bych moc poděkovat Jardovi Bikers, jak mu říkáme, za prostor, který poskytl pro tuto akci, protože je to jedinečné místo. A Segi Martina, kterou znáte, která vás obsluhuje, peče taky a dělá věci, takže bych jim chtěla taky poděkovat. No a pak se budeme shromažďovat a půjdeme na výšku. V 1 hodinu bych chtěla.
1: Tu trasu té výšky si probereme v dalším vstupu. Představ si, že já jsem zval i Jardu, i Martinu, aby přišli za mnou do mašinérie a právě o motopauze jsme si tady povídali. Oni jsou neskutečně prostě zaneprázdnění a nemají na mě čas.
2: Oni se udělají, neboj se.
1: Možná v zimě, až nebudou motorky jezdit, tak budeme propagovat motorkářské místo, ale já to chápu, protože co já přijedu na motopauzu, tak tam vždycky nějaký motorkář je. Někdy míň, někdy víc. Oni mají navíc takovou hodně zajímavou utvírací dobu, kdy 10.46 nebo takový nějaký jako zajímavý čas.
2: Ano, ano.
1: Kdo na to přišli?
2: 46 Rosy. 46 Rosy.
1: Takže podle toho jako?
2: No určitě.
1: A zavíračka je v kolik teda?
2: Podle lidí, no. Měla by být 8, ale myslím si,
1: takže
2: že...
1: Takže ne 19.57
2: nebo... Takže se jí to nepodaří nikdy.
1: 20.03. Takže v dalším vstupu si potom probereme tu trasu, kterou pojedeme. Díval jsem se, že to je nějakých 57 kilometrů a bude to hodně zajímavé. Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: Dnešní mašinérie je věnovaná charitativní výjížce, která nás čeká příští neděli 7.6. od vlastně 11 hodin. Sráze ve 13 hodin bude výjížka. Mým hostem je Anička Honová, naše motomamka, která vlastně tohle všechno vymyslela. Ona s kolegyněmi, kamarádkami napeče zákusky a výtěžek z prodeje těchto zákusků půjde na mobilní hospic Strom života. Aničko, pojďme si probrat trasu, protože pan ředitel Martin Šimák z Stromu života říkal, že to teda si vůbec nepamatuje. Byť je teda hodně podobná loňské vlastně trase, ale do té trasy nám vstoupila nějaká uzávěra nějakého mostu, takže trošičku se muselo improvizovat. Pojďme si to probrat, kudy se pojede. Zkusíš z hlavy, nebo mám
2: já
1: ti pomáhat?
2: Vím, jo,
1: tak povídej, protože pokud nestihnete těch 13 hodin, tak klidně někde po trase se můžete připojit.
2: No, takže se vyjede z Libohoště, z té motopauzy, pojede se směr Sedlnice, projede se 3/4 Sedlnice, odbočí se doleva na Bartošovice, potom Hukovice a v Kunině u benzinové pumpy se odbočí doprava, směr k Životicím a právě mezi Pustějovem a Životicem je zavřený most, takže my nebudeme odbočovat na Životice, odbočíme doleva, kousíček to projedeme a napojíme se v Kujavách. V Kujavách zase pojedeme na Pustějov. V Pustějově se bude odbočovat na Studénku, ti místní, nebo ti všichni vědí Studénka Butovice, tak jako jsme jeli loni. Ve Studence v Butovicích se odbočí doleva, pojede se na Velká Albrechtice, takže se pojede kde má Miloš pomníček, jako vždycky troubíte. Projede se Velké Albrechtice, kde bydlím já a kde bydlel můj muž. Projedeme Albrechtice, na tam
1: já možná tě zastavím, my jsme loni, když jsme jeli tuhle trasu, tak jsme právě tím, že Vašek ještě žil, tak jsme zastavovali a troubili jsme jako na pozdrav.
2: Budeme troubit zase,
1: budeme.
2: Jo, on
1: super,
2: tam pořád je
1: super.
2: Někde. Budeme troubit, přijedeme na rozcestí, dáme se doprava na Studenku jedničku, protože je zavřený přejezd železniční, tak pojedeme na Studenku dvojku, jako na Kotvici, Kruháč u Lidlu, zpátky Bartošovice, Sedlnice a na pauzu zpátky.
1: Tak, já to mám otevřeno a vychází to, že to je 57 kilometrů a nějaké drobné. Podle navigace by to mělo trvat 59 minut, ale tím, že to bude projížďka motorkářů, pojedeme slušně i mimo vlastně přes ty pole, určitě se nepojede 90, takže si myslím, mým odhadem, že se vrátíme na tu motopauzu 14.30 a tam bude potom pokračovat dále ten prodej těch zákusků. Ať kolik dáte? Tisícovku?
2: No určitě, musíme.
1: 1500.
2: No to ne, ale jo, přes 1000 musíme dát.
1: Haničko, ceny zůstanou těch zákusků stejné jako loni, nebo?
2: Ne, trošku to musíme zvednout, protože všichni chodíte asi nakupovat, takže to, ale víte co, já mám takový slogan na tento den, že neřeš cenu, platíš srdcem.
1: Mm-hmm. Marťo, Strom života, předpokládám, že stejně jako loni se zúčastníte té samotné výšky, pošlete ty svá vozidla do té kolony. Ty jsi loni řídil, myslím, že hned to první vozidlo.
3: Ne, já jsem lonil na motorce, letos taky doufám,
1: jo, takhle,
3: na motorce.
1: Tak kdo to řídil vlastně?
3: To byli kolegové naši zdravotníci a měli jsme jedno auto vpředu, jedno vzadu, tak aby jsme vlastně tu kolonu jako začínali a zároveň uzavírali. A já úplně žasnu, jak si Hanka skvěle pamatuje tu trasu, já vždycky spoléhám na to.
1: Vymyslela ji tak, to by bylo špatné, kdyby jsi to nepamatovala.
3: Já spoléhám na to, že se držím toho, kdo jede přede mnou a jedu s davem, takže nemusíte trasu znát, stačí, když se připojíte.
1: Takže u tebe v žádném případě nepřipadá v úvahu, že by si řídil to první vozidlo.
3: To rozhodně ne.
1: To by nedopadlo dobře.
3: To by nedopadlo dobře.
1: Tak jsem zvědavý, pokud mi to vyjde, tak se letos připojím na motorce, ale neslibuji, protože mám v sobotu je muzejní noc a bohužel, nebo bohužel, Boudík hrají, takže skončím někdy po půlnoci a nevím úplně, jestli stanu na těch 11, možná ne, ale byl bych rád, kdyby se zúčastnil a tuhle tu úžasnou akci podpořil. Martě, budete i něco prezentovat přímo na místě, nějaké ukázky toho, co děláte?
3: Budeme tam mít takový stánek, takže kdo bude chtít, může si tam vzít od nás nějaký informace, budeme tam prodávat i nějaký jako drobný dárkový předměty, jenom nějaký malinkatý věci, ale spíš si myslím, že celá akce je o té atmosféře a o tom, že chceme upozornit na to, že i tady ty věci jsou prostě potřeba řešit.
1: Hlavně to úžasné setkání té komunity motorkářské. Byť jsme teda připomínali, že můžete přijet i autem nebo na kole, nebo možná, že tam do Libohoště určitě jezdí nějaký auto. A pak to tam projít po tu dálnici a užít si úžasné nedělní odpoledne.
3: Přesně tak. Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh. He said, tell me a story.

0: Mašinérie! Tak jdeme do finále, 13 minut nás dělí od 19. hodiny. Dnešní mašinérie byla na téma charitativní výška pro strom života, kterou pořádá Hanka Honová se svými kamarádkami. Na Pečou cukroví budou prodávat přímo na akci a celý ten výtěžek, plus možná, co se naháže do kasičky, tak půjde právě na strom života. Haničko, pojďme to nějak zrekapitulovat, teda kdy, kde, proč, jak.
1: 7.6. Motopauza Libohoš od 11 hodin, výška od 13 hodin. A proč? Protože to je organizace, kterou by jsme měli platit zlatem, anebo stát by měl platit zlatem.
0: No bohužel, my ten stát suplujeme. Ale.
1: Jsou to anděle. A tím, že oni mi pomáhali hrozně moc a i co mám známé, měli tu dobrou zkušenost, tak mám takovou jako, ne povinnost, ale chci to dělat a chci jim pomoct, protože vím, že motorkáři vždycky pomáhali, když jsem ještě byla na baru, vždycky jsme udělali něco, co nás hřálo u srdíčka, takže si myslím, že se to vydaří zase.
0: Marťo, tvé slova na závěr.
2: Já moc děkuju za podporu Rádia Fresh, za tvoji podporu, Martine, Hanko, za všecko, co pro nás děláš a těším se, že se v neděli uvidíme ze spoustu motorkářů.
0: Marťo, nějaké plány do budoucna, co se týče organizace Strom života? Máte něco, co by se třeba dalo zlepšit nebo rozjet nějakou novou službu?
2: Je toho spoustu, ono vlastně kapacitně musíme si říct jednu hodně smutnou pravdu. Tady v Moravskoslezském kraji vlastně přijmeme 42% žádostí, to znamená víc než 50% lidí, kteří nás požádají o péči, tu péči nedostanou z kapacitních důvodů, takže my bychom potřebovali mít víc pracovníků, víc kapacit, růst, ale bohužel není to jednoduchý.
0: Mm-hmm. Rozhodně přeji, ať se všechno to dobré podaří, co je minimálně ve vašich silách, ať bude to z nich blbě, ale ať máte co nejmín klientů. Jo, protože chápu, že chcete pomáhat, ale kdyby lidé nemuseli trpět doma nebo prostě umírali někde ve spánku najednou, tak by to bylo asi veselější.
2: Děkuju moc, díky.
0: Mými dnešními hosty byla Hanka Honová, no, naše motomamka, motorkářská mamka a také ředitel mobilního hospice Stromu života. Přátelé, děkuji moc za návštěvu tady u mě ve studiu. Uvidíme se v neděli a pokud bude příští rok zase další čtvrtý ročník, tak vás rozhodně rád pozvu. Řekneme si zase tu rekapitulaci toho třetího, kolik jsme vybrali, kolik jsme těch zákusků snědli. Doufám, že to na mě nepůjde poznat. A budu se rozhodně těšit. Díky moc, mějte se krásně.
2: Díky moc.
1: My taky děkujeme, já děkuju moc.
0: No a samozřejmě příští neděli zase v 17 hodin tady u nás na Freshi Mašinérie s Martinem. Do té doby se mějte krásně a kola modelů. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
3: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulari.cz.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: TechTalk. TechTalk. TechTalk. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
6: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio
1: CZ.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
1: Tech Talk.
2: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Radio. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. And the only prescription is more
4: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Mimino Stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí. Jde k nám.
9: Jo, jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
11: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
12: Letní rande, stylově.
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
14: Radar.

0: You can call me King Billy.
1: Radar. Dobrý večer. Je tady neděle. Je něco málo po 21. hodině. A to znamená jediné, je tu opět Radar.
2: Dobrý večer. Zdravíme tady ze studia z Ostravy. Dneska jsme připravení. Krásně nám tady fouká, jde cítit ve vzduchu taková předbouřková atmosféra.
1: Ano, to já mám vždycky rád, protože je takové chladno příjemné.
2: Ano.
1: Fouká ten vítr, to, co přijde potom, už je horší, ale ta předbouře, tak je za mě úplně výborná.
2: A i po bouře je dobrá.
1: Ano, jenom ta bouře, to musíme přežít.
2: Ano, ale v párných dnech je i bouře vysvobozující, protože když se pečete a pak přijde takové schlazení, tak je to velmi příjemné a dobře se u toho usíná.
1: To je pravda. Každopádně já nemůžu mít otevřené okno a když je dusno a zároveň bouře, tak taková blbá situace trošku. Ale to jsme hodně odbočili hned z kraje. Co určitě dnes probereme, máme nějaká nová alba, máme nějaké nové singly, spoustu nových událostí, které se udály.
2: Ano, proběhly nějaké koncerty. A já jsem poslouchal, byl jsem aktivní v poslechu, poslechl jsem si takové zajímavé alba, ne úplně tradiční. Vyšly nám i novinky, nové singly takových větších interpretů,
1: ano,
2: na to se určitě podíváme.
1: Máme dva nové singly z Milion Plus, který jeden se mi docela dost líbí, druhý je velmi slabý podle mě. A to není všechno, máme i nějaké mladé začínající interprety přímo tady z Ostravy, teda jednoho. A to není ještě zdaleka vše.
2: Není to všechno a už se těším, až vám o tom povím, protože jsem, a poslouchal jsem to dneska, takže jsem takový, řekl bych, fresh, stejně jak naše rádio. No a co tam teda máme jako první?
1: Jako první tu máme novinku z Británie, je tu Stormzy, od kterého jsme dlouho nic neslyšeli. Track společně s Odilem jmenuje se 24 Hours a co je zajímavé, on byl Stormzy tam, ten beat má ve stylu, který se jmenuje UK Funky, který byl krátkodobu populární, tak v roce 2010 a po dlouhé době ho někdo vydal, někdo z velkých jmen v takovém track v takovém stylu, takže já jsem rád, že to někdo tak trošku osvěžil a uvidíme, třeba to bude nový trend, protože ono se to všechno vrací.
2: Ano, tak pušťaj, jsem zvědavý. Rok 2026 měl být takový jako trošku rok 2016, což se moc ale neděje, takže jsem zvědavý, no, jestli se něco takového vrátí.
1: Uvidíme.

0: Radar.
1: V Radaru na Fresh Rádu dali jsme si takový flashback do roku 2010, takže už neuvěřitelných 16 let zpátky, kdy Kanye West, neboli neznámý jako je, byl ještě v rámci možností příčetný člověk a vydal své nejlepší album podle kritiků My Beautiful Dark Twisted Fantasy a tohle je jeden z nejznámějších tracků podle mnohých, taky jeden z nejlepších rapových tracků, co vždy vznikl. Runaway s Pushou T na featu, ale nedali jsme si ho jen tak náhodou.
2: Ne, není to jen tak, že tady tak náhodně přistál do našeho éteru, ale je to z toho důvodu, protože je odehrál jeden ze svých koncertů v Turecku.
1: Ano, bavili jsme se o tom minule, že takový ten comeback na scénu po tom, co se je hodně omluvil a snaží se jako dostat zase do přízně veřejného publika, tak se mu úplně nedaří v tom, že hodně koncertů, které měl naplánované, mu prostě byly zrušeny, někde dostal dokonce zákaz vstupu do země. Poslední zrušené koncerty by měly být v Indii, kde měl naplánované, ale jeden z nich zrušený nebyl, dokonce už proběhl a bylo to teď o víkendu v Istanbulu, v Turecku. A tam se mu povedl docela úctyhodný kousek.
2: Ano, je to rekord, světový rekord.
1: Ano, a je to nejvíce prodaných lístků na rapový koncert všech dob. A na koncert v Istanbulu přišlo 118 000 platících diváků, což je docela šílené.
2: To je jako dost šílené, no. 118 000 lidí na jednom místě v jednu chvíli se dívá na jednoho interpreta.
1: No, já jsem teď četl nějaké novinky o tom, že byl ohrožené i vystoupení ve Španělsku v Madridu, ale tam to vypadalo jak na trošku jiné problémy, protože ten organizátor nějak zkrachoval nebo měl problémy a přejmenovalo se to, měl tam vystoupit je a Travis Scott a ku podivu zrušili Travise Scotta a je stále v plánu, takže nevím, čekal bych to spíš naopak, kdyby se měli rozhodnout.
2: Já se moc nedívím, protože vlastně Travis Scott může mít kdekoliv, kdykoliv v podstatě koncert, ale Kanye West prostě může mít jenom někde ten koncert a pokud ho zrovna může mít v té zemi, tak ono to sice je na jednu stranu jako pro někoho to může být třeba jako negativní, na druhou stranu je to zase celkem dobrá reklama pro tu danou zemi.
1: No, a jako když překonal rekord, tak je vidět, že ten zájem u diváků tam je.
2: Ano, protože lidi vytvoří neskutečně hodně obsahu z toho jednoho koncertu na veškeré sociální sítě, co existují, takže o té zemi, o tom městě se prostě bude mluvit ještě dlouhou dobu a zvlášť teďka o tom Turecku. No.
1: Jako viděl jsem z toho videa, měl tam takovou tu stage, kterou už měl na některých amerických koncertech v posledních měsících, že vlastně stojí na vrchol takové obrovské země koule a byla to skoro dvouhodinová show, jako bylo slyšet, že některé tracky dával plně živě, některé tak napůl, což jako se u něho dalo čekat, ale jako atmosféra skvělá, bylo i v Turecku bylo slyšet, že hodně lidí to znalo na spaměť ty tracky a jako je pravda, že bych trošku jako chápal, že to je kontroverzní, ale kdyby byl někde v okolí a nebyl ten lístek úplně přemrštěný, tak jako chtěl bych tenhle koncert zažít někdy. O tom, co jsem viděl ty ukázky, jsem řekl, jo, tam bych šel.
2: Jo, souhlasím, taky bych se podíval. Mně napadlo, když on vlastně jako nemůže hrát pro lidi, nebo je to tak jako značně omezené, že by mohl třeba hrát v zoo. Třeba pro lachtany, gorily.
1: Já si myslím, třeba, že na, ale třeba když má zakázanou Británii, tak kdybych chtěl hrát v londýnské zoo, tak se tam vztahují stejná pravidla, jako když chce hrát v Londýně v nějaké hale.
2: No, to je pravda.
1: Takže nedomysl. Ale mohl bych hrát někde v mezinárodních vodách, no,
2: právě,
1: tam to nikdo nezakáže.
2: Tam jsou prostě verliby.
1: Jako, myslím si, že peněz má dost, takže by si mohl koupit letadlovou loď.
2: Vor.
1: A prostě by prodával lístky jako i s palubním lístkem na té letadlové lodi. Vyjeli by mezinárodních vod, vyjížděl by se třeba z toho Turecka, kde očividně není problém.
2: A to je pravda, no.
1: Mohl by udělat největší koncert na lodi.
2: To je pravda. Jako, já myslím, že zrovna on je toho schopný.
1: To je pravda.
2: Nebo v nějakém jako vzdušném prostoru třeba.
1: To by se taky dalo.
2: I když tam se nedlaze tolik lidí do letadla, no, to je horší.
1: Ale uvidíme, s čím přijde. Jako, mě to vždycky baví sledovat. Jo. Bylo období, kdy jsem trošku taky odvrátil zrak, protože překročil trošku meze v jeho vystupování, ale možná už dostal lepší prášky a už bude zase v pohodě, uvidíme.
2: Ale jde vidět i, že ta jako špatná reklama, to, jak prostě byl zavržen, prostě, že je totální psychopat, tak teďka, když se na to díváme jako zpětně s tím, co teďka jako udělal vlastně, největší koncert, co tu kdy byl, tak vlastně není to ve výsledku jako
1: a hlavně
2: pozitivní, jakože, že pro něho jako to vypadá, že vlastně tím moc nestratil, naopak tím jako získal, že se o něm mluví ještě větší, tisíckrát víc.
1: O něj větší zájem, jako o něm nebylo nějakou dobu moc slyšet, nebo bylo slyšet spíš negativně a přišel s něčím, co je už pozitivní. Hlavně mi to vždycky u něho připadalo nafouknuté, jako jasně nebudu nějak omlouvat to, co řekl, ale u něho mi to vždycky připadlo jako takové vykřiky do tmy, aby bylo co nejvíc kontroverzní. Přitom máme jako interprety, kteří vystupují běžně, fanoušci úplně milují, nikdo nezakazuje a jako veřejně nikdy nic takového neřekli, ale ví se o nich třeba, že jsou různě násilní, že bijou svoje partnery a podobně a to nikomu nevadí, víš co, třeba Chris Brown, zpěvák Rammstein a další a Kanye jakože, nevím, prostě nevím, kdo jako rozhoduje, co je OK, co ne.
2: Jo, no, jestli je nějaká prostě komise, která prostě si řekne, jo, tak když to děláš za zavřenýma dveřma vlastně, tak ono reálně to vlastně není jako kdyby potvrzené, že? Že ti lidi jako neviděli a nemůžou si to nějak jako odůvodnit.
1: Je to pravda, on jako je pravda, že on to řekl veřejně. Tam není nic.
2: Jako jasně, to ani jako se nemůže schovat, že to bylo nějaké jako nedorozumění.
1: No, to prostě, že to bylo vytržené z kontextu, když pak ještě vydal písničku jako dobře, už když se nad tím zamyslím, trošku to chápu, že to jako lidi berou trošku, víš, ale na druhou stranu myslím si, že jako reálně spíš více lidí pohoršil, než kolika lidem ublížil třeba proti některým jiným interpretům.
2: Ano, souhlasím.
1: Nic, jako uvidíme, co dál, jako když bude někde v blízkosti, asi o tom budu uvažovat, protože myslím si, že to je taková věc, kterou bych jednou za život chtěl zažít, vidět
2: a
1: jeho
2: živě. A v Polsku? Tam měl být, ne? Nebo
1: v Polsku už byl taky zakázaný.
2: To je škoda. Jsme byli vlastně na Kendricka, tak se dokážu představit, že jsme jeli i na Kanyeho.
1: Tak si to umím představit.
2: No, tak ještě nám sousedí zbývá i Rakousko.
1: No.
2: Tam by se taky určitě zakázal, nebo Německo.
1: No. Ale tak pořád je na to Srbsko, je na pořadu dne, tam ustaví stadion jenom na to. To taky není tak daleko, takže uvidíme ještě s čím přijde, co mu zakážou, co mu povolí. V tom Srbsku by bylo hodně nepříjemné, kdyby mu to nakonec zakázali, když by měl třeba už dostavěný ten stadion na to.
2: No, to jo, no.
1: Jako, takže já si myslím, že tam asi to mají už nějak vyřízené.
2: Jako tam ta byrokracie bude, si myslím, že je úplně pohoda.
1: No, ale dáme si každopádně nějakou další novou hudbu, konečně se podíváme i do Česka. Nick Tendo slavil teďka 10 let na scéně a vydal i nový track s Venem na featu, jmenuje se Q&A, nevím, jestli už si to slyšel.
2: Jsem,
1: a za mě je to celkem fajn, jako ne textově, ale hudebně. Zase Nick Tendo zkusil něco nového a jako za mě mu to celkem sedí.
2: Mě to moc nebavilo, ale souhlasím s tím, že se nedrží jenom jednoho žánru, ale že zkouší jako experimentovat a za to cením.
1: Ano, tak takže posluďte sami, jak se to bude líbit vám. Jmenuje se to Q&A a tady to je.
2: A dejte si k tomu něco dobrého, třeba nízkotočný tvarov.

0: Nejsem jen tata, jsem mi oče. Ulovil jsem slovinku, tu není o čem. Oče, co obejme, když některá plače. Oče, co sám pláče, když vidí se dva na háče.
1: Víte, jak by se jmenovala past, kdyby to byli profíci? Ha? Propast, motherfuck.
0: Nechci být fotr, chci být táta.
2: Radar.
0: Až se bude smít.
3: Radar Fresh Radio, tohle byl projekt Past. MC Gay na featu track se jmenuje Fotr a je z jejich nového alba, o kterém tady až tady už před vysíláním nechci říct přímo básnil, ale zmínil ho, že se mu líbilo, že si ho dneska naposlouchal.
4: Ano, přesně tak. Je to projekt Past, za kterým stojí dva lidé. Je to vlastně experimentální rapové duo, tvořené Danem Kranichem a Ivem Sedláčkem. Jsou to bývalí spolužáci z katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Takže jde to tam i slyšet, že je to takové hodně divadelní. A i co se týče klipů a tak podobně, tak jsem si myslel, že to jsou lidé, kteří pochází z takového nějakého divadelního prostředí.
3: Je to tak, já jsem třeba nedávno zjistil, že Hector má vystudované herectví, nevím, jestli to je teda pravda, viděl jsem to na Reelsu, ale taky mi to k němu sedí, protože má takový projev, takový
4: profesionální. Tak no? Je to možná takové společný jmenovatel těch divadelních absolventů, že mají takovou jako dobrou artikulaci, protože na to se tam dbá. A první deska jim vyšla v roce 2019, Expedice do vnitrobloku, pak vyšel Hybris, Tinnitus 2023, Elektra 2025 a teďka vyšla deska Fotr, kde je celkem 14 skladeb, má to 52 minut, co už musím ocenit na poprvé, je to, že ty tracky jsou dlouhé, nejsou to žádné dvouminutové přícmrtky, ale jsou to třeba čtyřiminutové tracky, tři a půl minutové a tak podobně, celkově to má teda 52 minut, s tím, že jsou tam zajímavé feety, je tam MC Gay, je tam Rest, Idea, No Face, No Case, jen Hovorka, je tam i Mucha na tracku Vous, který je taky celkem šílený. Co se týče takového hitového potenciálu, tak ten už jsme asi mohli slyšet. Je to píseň Neklid, kde vlastně je na featu Rest spolu s Ideou a Zefem. A mi se celkově ten projekt líbí hodně. Já jsem to dneska poslouchal teda. A co musím ocenit je ta různorodost, že opravdu je tam strašně hodně různorodých beatů a různorodých stylů rapu, ty texty jsou vždycky o nějakém jako tématu, kde se tomu fakt jako věnují, je to i hodně osobní a je tam třeba track Ladovská zima, který začíná vlastně trackem od Jarka Nohavici a pak se to změní v tvrdý metal najednou a je to takové, fakt si to dobře poslouchá, tím jak je to takové každý track jiná ves, tak je to velmi zajímavé a musím říct, že a poslední dobou jsem rád, jestli něco takového vyskytne, protože a můžu si poslechnout něco takového trošičku jiného, než ten klasický rap, už jsem z toho takový dost.
3: Je pravda, já jsem poslouchal New Music Friday teď v pátek a hned po sobě tam byly dva tracky. Jeden byl Prago Union a Poly Garant a druhý byl Sensei a Verčetič CG byli hned po sobě. Já jsem říkal, že to jsou úplně dva opačné extrémy, že zrovna tohle úplně třeba nemusíme tady hrát.
4: Já jsem viděl, že vyšel Sensei a Verčetič, já jsem si ani vteřinu, prostě okamžitě jsem to si řekl, že to nedám prostě, to vůbec jako a nevím, no už teďka jakože jsem strašně rád, když někdo přijde s něčím takovým jako alternativní, pro mě to taková prostě jak kdyby úleva, že už protože mi přijde, že teďka poslední dobou, tento rok, vychází strašně málo nějakého kvalitního rapu, jako českého, slovenského.
3: Je pravda, že je to pořád dokola to samé. Já jsem si vzpomněl ještě na minulé vysílání, ty jsi tam říkal, že jsi dlouho neslyšel track, ve kterém Spak DS rapoval, kde dělal jenom beaty, a teď se objevil jeden, ve kterém rapuje. Myslím, že to i produkovala zároveň. Je to track Hey Broke Boy od Katany. Já nevím, jestli si to už stihl slyšet.
4: Já jsem to neslyšel celé, viděl jsem to u poutávku.
3: Je tam jako vysamplované No Broke Boys, takový asi známý song z loňského roku, ale jako je to takové trošku laciné za mě, ale jako letní hit je to za mě super, celkem je to baví. Takže posoudíme sami.
4: To pušťaj, jsme Radar.

0: Radar.
1: Radar Fresh Radio, tohle jsme se podívali trošku do Polska, byl to track nazvaný Ešte raz.
2: Ešte raz.
1: Je to trio Ogi, Young Iggy, Oschododzi a možná jste na refrénu poznali Evu Farnou. A jako já vůbec nerozumím, o čem ten track je, ale jako líbí se mi ten beat, je skvělý. A celkově jako za mě je super, i ten refrém od Evy tam sedí. Ono se to nezdá, ale Eva Farná má docela dlouhou historii, co se týče nějaké spolupráce s rapem, protože už v roce 2015 se objevila na tracku od Mike'a Spirita, což není asi nejlepší začátek.
2: A jaký to byl track?
1: Jmenoval se to Generácia, já jsem si to teď hledal, Generácia z jeho alba, které vyšlo v roce 2015, Y White. Takže já si vůbec nepamatuju, jak to znělo, jenom jsem si vzpomněl, že tam byla. No a potom pár let zpátky jsme měli track Eva Farná, což byl asi vrchol Ernestovy kariéry, když to vezmeme.
2: To je pravda.
1: V tom, co dělá teď. A i když to nebyl úplně rap, tak nedávno měla i track s Kellinem, což možná byl taková předzvěst toho, k čemu došlo teď.
2: To je pravda, protože chystá se nová superstar a složení poroty bylo trošku obmezené, obměněné, kromě pana Habery a je tam ještě někdo, kdo tam byl předtím? Leoš Mareše.
1: Leoš Mareša, ten to moderuje. A když přemýšlím na tu porotu, tak ne, tak všichni tam jsou noví.
2: Je tam
1: vlastně... Eva Farná tam vlastně, to už můžeme říct, že tam je, tak ta tam byla už někdy kdysi, asi před 12 lety, že se jako vrací po dlouhé pauze bez poroty. No a další je Kellin, což asi jste pochopili z toho, že jsme říkali, že mají něco společného. No a ten čtvrtý člen je Jakub Prahař.
2: Bohužel, no. Bohužel je tam Jakub Prahař, to bych lidi vyměnil za někoho jiného. Ale jo, zase je to taková, jak bych to řekl, takový prstík na tu úplně extrémní mainstreamovou scénu od vlastně Kellina. Takže teď už si myslím, že to bude mít jako komplet vlastně se vším všude.
1: Je to tak, no, jsem četl na Instagramu od Evy Farné, který bedlivě sleduju, že teď vlastně dává všechnu energii do těch koncertů v Edenu, které už bude mít snad za 2 týdny. A potom vlastně se bude plně soustředit na porodství v Superstar. Takže uvidíme, já nevím, jestli v Superstar to není tak, že by tam měli ti porodci svoje týmy nějaké, že tam jenom jim říkají, postupuješ, nepostupuješ.
2: Jo, jo, jo. Já nevím, jako, já musím říct, že v tuhle tu chvíli si myslím, že to byl velmi dobrý tah, protože přitáhne to úplně jiné diváky, než kdyby tam byly pořád ty staré struktury, co tam byly předtím.
1: A Habera tam je, on je něco jako byl Simon Cowell X-Factoru v Británii, že tam je prostě pořád, nebo, jako takový ten tvrdý porodce.
2: Jo, nebo byl ještě jeden takový, on byl takovou mezeru mezi zubama.
1: Edward Klezla.
2: Jo,
1: a ten tam
2: jo.
1: Byl jenom v první řadě, ale ten byl dobrý.
2: Jo, a ten byl ikonický, jako to si fakt pamatuju. A pak tam byla ještě Gábina Osvaldová a Petr Soukup.
1: Ano, to byla ta první série. Já jsem se nedávno, jak jsem byl nemocný a byl jsem týden doma, tak jsem se jako díval na různé ukázky ze Superstar, protože jsem už nevěděl, co dál. A díval jsem se na všechna vystoupení, skoro co jsem našel od Michala Šepse, a to bylo hodně extrémní. To jako jsem si říkal, jako, že to ti diváci schválně trolili, že ho pořád posílali dál. Ale slyšel jsem, že potom, jako v těch novějších ročnících, že už tam jako do toho, kdo postoupí, trošku více jako ti tvůrci zasahují. Asi, já myslím, že to začalo potom, co se dostal Michal Šep skoro do finále.
2: Já taky, no. To jako byl, já pamatuju si, že kolem něho byla úplně obrovská, jako kdyby vlna popularity. Já si myslím, že ho posílali spíše to jeho obecenstvo, což byly většinou jako mladší holky, které byly z něho úplně hotové. A takových jako lidí bylo víc, jo? Samer Issa,
1: no,
2: Aneta Langerová.
1: Jo, je to tak.
2: Někteří to dotáhli někde, někteří, no, jako třeba někteří. Samer úplně.
1: No, Samer jako,
2: Samerovi to
1: on
2: nevyšlo,
1: měl možná,
2: no.
1: On měl možná docela potenciál, ale nevyužil ho, no. Znal se s něho. Jestli on bude někoho, je to takový druhý Martin Kocián na naší scéně, bych
2: řekl. To je pravda, no. Takže jako... on měl i svůj dance battle, vlastně, ten byl jako velmi dobrý. A Ben Kristova, že jo, ten ani vlastně nevyhrál první v desíce. A ten asi...
1: Jako je to asi takový, když si řekneme jako nějak subjektivně, kdo to nejdál dotáhl, tak asi to bude,
2: no,
1: ten Ben Kristova.
2: Určitě, no, nikdo jiný by moc nenapadl.
1: No, určitě to
2: jako
1: nebude...
2: Martin Chodur,
1: Ten jako hodně, hodně těch
2: to je třeba opery no, a
1: je to pravda, no, že v muzikálech se jich chytlo hodně, že jako to je taky, sice nejsi vidět pořád někde v rádiu nebo tak, ale že to je jako dobrá kariéra, takže to si myslím, že taky super. No taky třeba tam byl Jiří Zoniga, to si pamatuju.
2: Jo,
1: který, nevím, co dělá. On hlavně X Factor byl trošku, myslím, že v Superstar se mohl přihlásit maximálně do 28 let věku. A X Factor měl být jako takový pro všechny, že to bylo úplně jedno. A myslím, že mu byl snad už tehdy jak 45.
2: Jako já fakt nechápu, jak to mohl vyhrát. Prostě Jiří Zoniga. Když si vezmeš, že to byla talentová show.
1: A byla tam tehdy třeba Celeste Buckingham, která prostě vypadla mnohem
2: dřív. A to bylo jenom zpívání? Nebo
1: jo,
2: to bylo
1: jo, to byl X Factor a ten byl i jenom zpívání, ale byly tam i skupiny, že to bylo...
2: Jo, jakože máš mít vlastně X Factor něco navíc a Jiří Zoniga měl navíc šátek a věk. No, tak já jsem zvědavý, jakože je to po dlouhé době Superstar, kterou si možná pustím.
1: Jo, je to pravda, a ona jako dlouho i žádná nebyla, takže jako já se určitě aspoň sem tam na to podívám, protože... Už vůli toho, že nevím, jestli se pořád ještě dělá hvězdná pěchota, myslím, že už ne,
2: jo,
1: ale jako ti špatní zpěváci tam pořád budou.
2: Já takže, doufám, že jo, takže... ale hlavně teďka díky těm sociálním sítím, tak to budou, tak to bude spoustu nějakých jako střížků, reelsů,
1: už se těším,
2: lidi
1: jako,
2: prostě budou sdílet.
1: Já si myslím, že z toho vznikne nějaké prostě audio, co se bude používat na TikToku, nějakého špatného zpěvu, takže... Jako, myslím si, že na tyhle momenty se těším a jako jednu dobu ta Superstar byla snad každý rok, že už to bylo hodně, teď si dali pauzu, možná i 5 let, takže jako jo, já jsem na to celkem zvědavý, jaký bude Kellyn v porotě, protože si ho neumím představit, že by byl nějaký přísný. Nebo
2: já si myslím, že bude v pohodě.
1: No, že on bude takový ten hodný porotce a Habera bude ten zlý a ti další dva budou něco mezi tím, jo. Prachař bude ten trápný porodce.
2: Jo, jako prachař. No. To mohli vybrat ještě někoho, nějakého satana takového, jako fakt, co by je tam prostě drtil.
1: Jo,
2: a byl by takový jako fakt hodně přísný, protože přijde mi, že ten Habera už taky trošku jako...
1: No, že už mu je taky 70, že nebo kolik. Tak už není, jako nemá v sobě tu energii.
2: Jo, jako je to někde zkušen... by to tak jako kosil.
1: Je to
2: trošku.
1: Zkušený zpěvák. Tak přemýšlím, jako třeba kdyby tam měl být další rapper, tak Rytmus už to má za sebou, že?
2: No,
1: ty porodcosti toho úplně ne. Luka Brasi by tam mohl být.
2: Jako ne. Z rapperů nevím, tyjo, koho bych tam dal, to asi nikoho úplně. Kato. Takže postupuješ dál?
1: No, uvidíme, jak to bude. Jo. Myslím si, že asi z tohohle žádný rapper úplně nevznikne.
2: No, ještě Izomandia se si dokážu představit.
1: No.
2: Že by tam byl a že ten by si podle mě nebral servítky moc úplně.
1: Jako to asi ne, no, ale nemyslím si, že tohle je zrovna něco, na co by on kývnul. Že?
2: Jo, a asi to není pro ten úplně široký mainstream, že to by bylo hodně.
1: Ale jako chtěl bych to vidět, kdyby tam byl třeba jako hostující po roce, aspoň třeba jeden díl, protože já jsem četl už teďka ty komentáře, protože Superstar má přece jenom trošku širší publikum, než má třeba prostě zasahuje i nad posluchače prostě Kellyna, pro které je prostě pořád i on až moc jako, nechci říct alternativní, ale pořád jako, že někdo takový ten, že to není reálná hudba a podobně. A ty komenty, že však v té porotě neumí nikdo zpívat a tak, ne, že to bylo úplně hrozné některé.
2: Jo,
1: a kdyby tam byl někdo s potetovaným obličejem, to by ti lidi nedali absolutně, to by skákali z oken.
2: Já na to udělám video asi na náš Instagram nebo TikTok, tak nám dejte follow a udělám tam jako moji verzi poroty, koho bych tam všechno dal a už teďka mi napadají nějací jako adepti, které tam určitě zmíním.
1: Tak se budeme těšit. Jinak porodce, když jsme se třeba sledovali v minulých letech The Mac Rap, tak se tam dvakrát objevil Robin Zoot, který vydal letos velmi slabé album.
2: Ano.
1: Teď vydal nový track, Kapitál, který
2: je taky celkem slabý.
1: Je možná tak o 10% lepší než to album, ale to znamená, že je pořád tak na 35%.
2: No, díval jsem se a on to i sdílel, že teďka má nějakých 600 000 posluchačů na Spotify, což nikdy neměl.
1: No.
2: Což je, jako já vlastně to nechápu.
1: Já taky ne, no.
2: Jakože,
1: A Izo teďka má úplně nejvíc, co měl, po tom, co vydal Hip Trust a já jsem viděl záběry z Majalese, jak to lidi jedou. A jako nevím, možná oni jakože chápu, že třeba sledují trendy, ale je teď ten trend to, že to co nejvíce odfláknout.
2: No, jakože tam, co jsem teďka ještě musím zmínit na TikToku, tím, že tam teďka přidáváme, tak jsem si ho stáhnul a je tam píseň, co se ti nelíbí od Oriona, kde je výborný refrén a nevím, kdo tam je, nějaká zpěvačka, ale to bylo na albu Territorium 3, které musím říct, že jsem dost často poslouchal a bylo to jedno jako vlastně nejlepší album od Ojana, co jsem kdy slyšel. A byly tam tracky, které jsem fakt poslouchal dokola a to byl jeden z nich a teď se stal virálním na TikToku.
1: Jo, ono se někdy stane něco nečekaného, třeba MCG, nemůžeme říct ten název vlastně, název, ale byl to začíná, že si objednal Lungo,
2: jo,
1: tak to bylo taky populární, takže ono se na tom TikToku může chytnout úplně cokoliv.
2: Může, no.
1: A čekám, když se tam chytne něco od Pragou, nebo třeba, nevím.
2: To se tam podle mě nechytne.
1: No zase taky si myslím. No nic, tady je Robin Zud, jeho nová skladba Kapitál.
2: Jo.

0: Na Fresh Radio tohle je track nazvaný Game Time, Future a Tyla, což je jeden z tracků, který provází soundtrack dnes, myslím, začalo mistrovství světa ve fotbale. Nebo už to začalo?
1: Ne, až 11.
0: Až 11. Takže k brzy začínajícímu mistrovství světa. Ono vždycky těch tracků k tomu mistrovství je hodně, jako nejznámější všehdob je Shakira Waka Waka. Shakira i letos udělala track s Bruna Boyem a nevím, tady tohle mi nepřipadá jako něco, co by se hrálo na stadionu, jo? Není to takové fotbalové.
1: Jak to jako funguje? Ty prostě jako oznámíš do světa, že děláš teda song k World Cupu a
0: to je nějak osloví, myslím, a pak vyjde třeba i nějaké album oficiální, samozřejmě něco jako k filmu. Jo, a hodně tracků, myslím si, že Love Generation, Bob Sinclair kdysi taky byl k World Cupu. Shakira měla těch tracků několik hned.
1: Já si pamatuju hodně písničky jako z Fifi třeba. A to tam vždycky hrálo v tom menu, tak to jsem měl takové hodně jako vryté. A co se týče toho World Cupu, tak jako první se vzpomenuje fakt ta Shakira, prostě Waka Waka, to už jsem potom nedával těžce.
0: No, nebo ještě minule měl I Show Speed udělat track, to se jmenoval World Cup.
1: Jo.
0: To bylo jako docela šílený. No ale když se dostaneme, no vlastně zůstáváme trošku, no ne úplně u fotbalu, ale i samý Mario je někdo, kdo spolupracoval s 58G, kde je Tomáš Kučera, který byl fotbalista, takže víceméně to má souvislost. A vydal nové EPčko iSetunes, nebo album iSetunes 2, které navazuje na první díl, který byl docela dobrý. A ty si už jako dnešní recenzent si poslechl ten druhý a neměl si s něho dost dobré.
1: Neměl, jakože já často tady jsem v roli kritika, a přísného kritika, ale bohužel prostě jinak to nejde. A celé to album má 10 skladeb, 22 minut, což značí, že ty písničky moc dlouhé nejsou. 2,2 minuty vlastně na jeden track, s tím, že tam jsou i hosté, je tam Blue Franco, je tam třeba Doktor, je tam Joshua, Draco Narco, Phil, který ale spolupracoval na beatu. Jinak veškerou hudbu a jako producent tam je Humla. Co se týče výkonu Humly jako producenta a beatmakera, velmi dobrý výkon. Co se týče i sami Mária jakožto rapera, tak absolutní tragédie. Jakože nepamatuju si album, které by bylo tak hrozné, jako fakt. To znělo, jak kdyby ten člověk prostě začínal rapovat třeba před 2 měsíci. Jako fakt to bylo něco, co jsem jako dlouho neslyšel, slovní obraty, text, úplně jako jak nějaký jako začátečník, až jsem si říkal, jako co to je, až jsem byl fakt jako naštvaný a vlastně jak kdyby jsem cítil spíš jako zlost a nějakou agresivitu, že proč? Jako
0: zhodil si třeba něco ze stolu? Nebo?
1: Ne, já jsem zrovna řídil a říkal si, co to je, co to je? Mě to prostě uráží úplně tady toto, když někdo něco takového udělá, že to je prostě úplně neskutečná škoda, ten potenciál, který to mělo, tak se prostě úplně jako vytratil někde pryč a je to fakt špatné, jako fakt hodně špatné.
0: Je dost možné, že Humla měl třeba připravené beaty a že potom to Mario odfláknul, že to třeba nahrál za týden celé, což mi možná
1: to by bylo fakt jako smutné. Myslím si, že to není prostě dobrý rapper. Že prostě mu to nejde a myslím si, že prostě to je nekvalitní rapper, no.
0: Je to jeden z takových těch lidí, kdy si říkáš, který se objeví jako takový sidekick někoho známějšího, tady u toho měl případě 58G a říkáš si, jak se tam dostal, že?
1: No,
0: co si třeba říkám u Luka Brasiho celou dobu.
1: U Luka Brasiho, u Frajera Flex Kinga si to říkám taky, ale Luka Brasi je

Odejdu s tebou, ale hezký to není. Dokud mi nedáš srdce, tak tě necení. Mám tým, ale dneska jedu solo. Těla tu na zadní sedačce, chod Volkswagen Polo. 100% servis, odvezla mě domů. Brečila, že mě miluje, nevěřím tomu. Zažil jsem moc, nevěřím nikomu. Chtěla si jen svíst nahoru přes moji pomu.

0: jsem někomu měl.
1: Radar.
0: Podívej se do zrcadla.
1: Posloucháš Radar na Fresh Radio.
0: A zeptej se. Můžeš ty věřit sám sobě? Můžeš ty věřit sám sobě? Můžeš ty věřit sám sobě?

0: v radaru na Fresh Radio Botrek nazvaný Monika. Je to od projektu, o kterém absolutně nic nevím, Acid Bass Club. Uh-huh. Na featu je tam Hugo Tox. Je to track v takovém stylu, co byl hodně populární v 80. letech, jmenuje se Miami Bass. A jako je to originální, je to takový track, co jako je trošku textově, jako je vidět, že to není bráno vážně úplně, ale takový trošku asi byste to nepustili svojí babičce. Uh-huh. Ale je to originální a Hugo Toxem se dostáváme trošku k beefu, který jsme více probírali minule mezi OG Pávem, Hugo Toxem. Myslíme, že už asi je ukončený.
1: Je to, je konec. Skončilo to tak, jako kdyby...
0: Tak nějak.
1: No, jak se říká, beef mezi OG Pávem a Hugo Toxem prohrál Lukas Doug.
0: No, tak, my jsme si vlastně v minulém vysílání tak zrovna vyšel track, kterým Hugo odpověděl na Tadyman remix, který byl takový asi nejtvrdší zásah OG Páva. Bylo to takové trošku zvláštní. Mm. Jako vyplynulo z toho, že Hugo to asi už nechtěl v tom pokračovat, že si to prostě odfláknul. Pak to říkali v nějakém rozhovoru, že to stejně nebral moc vážně, což já si myslím, že prostě už jsem možná cítil, že kdyby do toho šel moc hluboko, že by možná mohl prohrát nebo prohrál, tak z toho nějak trošku vybruslil, což jako možná i chápu. No ale i když ten track jako od Hugo Toxe byl takový hodně jako kontroverzní, většinu lidí spíš zklamal, tak nakonec Hugo Tox z toho vyvázal celkem dobře, protože se moc se o něm teď už nemluví, že by to jako nějak úplně prohrál na plné čáře, protože Lukas Dope, který už má s Hugo Toxem zkušenosti z minulosti, se rozhodl, že se do toho zapojí taky, přesto, že ho nikdo nezval a nikdo se ho neptal.
1: Jo, no, jako takhle, ještě abych to svůj názor, svůj pohled na celý ten dis, tak musím říct, že jo, jako zklamalo mě to, protože konečně Hugo Tox měl možnost někomu to jako nasolit a mohlo být pořádné, jako kdyby rodeo, a v tom tracku prvním na těch reelsech šlo vidět, že to umí, že mu to jde a že ví.
0: Mi se líbilo třeba, jak tam říkal o tom hnízdě, že holuby mají hnízdo jenom dva klacky a mi nevypadly vejce, to jsem si zapamatoval z toho.
1: A myslím si, že by to mohl udělat tisíckrát lépe, ale z nějakého důvodu to neudělal a mě by fakt zajímal ten pravý důvod, jako, jako proč. Nemyslím si, že by si na to nevěřil, to jako si myslím, že vůbec, že skills na to má. Možná neměl takové náboje na toho OGho Páva, kromě toho, že jako je feťák a nebo něco takového.
0: A nebo si myslel, že ten Diz je fakt dobrý, ten, který vydal? Což je taky možné.
1: To nevím. Jako spíš, jako nevím. Zdá se mi, že se tam něco dělo na nějakým, jako kdyby backgroundu a nebo v hlukové hlavě a podle mě do toho nechtěl nějak jako kdyby
0: zabrušovat.
1: Už extrémně zabrušovat, no, jakože protože si myslím, že je to škoda, no, ale samozřejmě potom se své šance chytil Lukas Dope a říkal si, že tohle je ten čas, kdy vyjít na scénu a kdy prostě se připomenout těm lidem.
0: Začalo to tím, že vrátil na YouTube svůj diss na Hugo Toxe ze svého velmi prohraného beefu pár let zpátky. Tvrdil, že byl smazaný kvůli právům na beat, ale jako zajímavé, že by mu je vrátili zrovna v tuhle dobu. No a někteří už začali spekulovat, že možná se něco chystá, a opravdu se chystalo, protože 22. května vydal Lukas Dope na svém YouTube track nazvaný Atentát závorce Hugo Tox diss a já musím přečíst, protože mě strašně baví ten popis, co tam napsal k YouTube. K tomu videu je tam napsané. Jestli jsi myslel, že tenkrát moje ticho znamenalo, že jsi vyhrál, tak jsi totálně mimo, Honzo. Delulu, spletl ses, to ticho neznamenalo strach. Znamenalo to jen, že jsi mi už nestál ani za vteřinu mýho času. Nechtěl jsem plýtvat dát svoji energii na někoho, kdo už tehdy žil jen z vyšpělé slávy a nostalgie, chápeš? Nechal jsem tě žít ve vlastní iluzi 7 let. Stačilo. Tvůj holubník právě lehl popelem, tohle není dis, ale atentát. No a my to tady ani nebudeme pouštět, já to tady mám připravené, ale Lukas to... No,
1: počkej, tady ještě jeden odstavec. No. Jenže ty jsi nepoučitelný, pořád dokola ty stejné chyby. Zase si střelil úplně vedle a v tom beefu s Pavem si z huby opět zbytečně vytáhl moje jméno. Velká chyba, starče. Probudil si někoho, koho si měl radši nechat v klidu spát.
0: No a...
1: To je pravda, protože bohužel jsme slyšeli to.
0: No, je pravda, že měl spát, no. To jako zase je pravdivý popis. No a samozřejmě jako lidi mu nedávali moc šanci ještě předtím, než to vyšlo. Potom, co to vyšlo, tak nikoho nepřesvědčil. A nakonec jako Lukas Dobbs ze sebe udělal debílka trošku. A Hugo Tox nakonec si myslím, že to jeho kariéru ve výsledku nějak moc nepoškodí.
1: Ne, no, jakože já si myslím, že...
0: Pávovi to pomohlo, Toxovi to neuškodilo. To Lukase Dupa že... to trošku více zadupalo pod zem.
1: Jo, jakože prostě... Já nevím, no, ten člověk, já jsem si myslel, že třeba fakt by se mohl změnit, jakože prostě by najednou nějak načerpal někde nějakou rozum, nebo prostě by trošku šel do sebe, ale je to pořád jako to samé, dokola, hej, to škoda, škoda. A, ale musím říct, že Hugo Toxovi to podle mě pomohlo aspoň číselně, teda dost, protože před tím beefem měl nějakých, jestli třeba 60 tisíc posluchačů, v tuhle chvíli jich má 85, což
0: takže
1: je...
0: jako asi to pomohlo oběma. Jako je hodně, je pravda, že hodně lidí třeba Hugo Toxe prostě zná, baví je, ale taky 5 let nevydal album, pokud nepočítáme to s D. Richem, které se mu úplně nevyvedlo. A třeba někoho jen tak nenapadlo si pustit něco od Hugo Toxe na Spotify a takhle si vzpomněli, jo, on měl vlastně tenhle track.
1: A, no, a navíc spoustu lidí ho neznalo. No, jako co se pravda. Týče od toho Uggieho Pava, on má takovou mladou základnu hodně. A myslím si, že hodně lidí ho vůbec neznalo a teďka se k němu dostanou právě přes něho a začnou třeba poslouchat, jestli Hugo to říkal, že bude vydávat alba letos.
0: Teď se musí jenom, musí to album být fakt dobré, nesmí to být něco jako to s D. Richem a ve výsledku nakonec by si upevnil, že je prostě takový ten rapový stařec, který ale na svém místě a pořád dokáže držet tu svoji otěž.
1: Jo. Takže uvidíme, já se těším, no, jsem zvědavý. Letos ta muzika, ten rap, co vychází, je takový. Chybí tomu nějaké kořeníčko, něco, co by mě vystřelilo z bot, zatím tam toho moc nebylo. Jako paradoxně fakt to byla ta první deska, co jsme si tady recenzovali tento rok a to byl ten Carlo a Hasan.
0: Jako za mě je asi nejlepší deska letošního roku zatím taky Hasan, ale se Saulem, jejich společný projekt, protože ten je fakt výborný. A zase není to takový klasický rap ten Saul s Hasanem, že je to takové něco... experimentálního trošku, jako takové atmosférické, hodně se tam zpívá. Nikdo už, jako, myslím si, že jako od Jamesa Cole s ideou, tak tu nebylo moc jako vyloženě rapových projektů. Ještě vlastně Carlo měl tento, to druhé EP, které taky bylo povedené. Ale to je všechno. A všechno to jsou takový, jakože i ten Carlo, takový oldschoolový, jakože
1: Teďka se to celkem vrací.
0: Inspirovaný boom bapem, což je super, že to někdo umí udělat tak a bez toho, aby to znělo zastarale, že je to jenom inspirované, ale kdo by, dlouho tu nebo někdo, kdo dělá jakože vyloženě nějaký fresh zvuk a měl by fakt dobrý album.
1: Smack bude vydávat album 5. června, já už jsem slyšel dvě písničky z toho jsou venku, jedna je Warriors.
0: To jsme hráli minulé, no.
1: Ta je dobrá, ta se mi líbí a druhá je Ivan Král, kterou jsem slyšel. A která je taky fajn. Jakože
0: mi připadá, že Smek on na té fotce, na té obalu i vypadá strašně vážně. A nevím, možná, a říkal, že to je jeho první album, že jakoby zdisrespektoval to, co vydal předtím. Jako možná to má být jako nějaké znovuzrození. Uvidíme, co to, jak to bude
1: znít. Bude to 11 tracků a zatím ty 2 tracky, co jsou venku, tak jsou jako fajn. Takže...
0: Já jsem vědavý, určitě se na to těším. A Smek je jeden z těch, kdo má šanci vydat album, které by se dalo do top žebříčku letošního roku. My si teď uděláme takovou alternativně popovou chvilku, protože i to do té rapového rybníčku patří. Jako první to máme nový track, který je od Viktora Kala a je tam Julie Cody na beatu, na beatu, na featu. A jmenuje se 2 Red Bully, takže taková typická snídaně.
1: Tak to pušťaj. Jsme na radu.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám, kolik dní už mi to chybí.

0: V radaru na Fresh Radio tohle je track nazvaný Siluety, Mat 213 a Tokyo Drift na featu a je to z jeho nového alba, které vyšlo teď v pátek s názvem Retroskepse. Tohle album už jsem stihl slyšet a pro mě to byl velmi pohodový poslech.
1: Ano, mám to stejně, také jsem poslouchal. Myslím, že dva tracky jsem nestihl, jinak jsem to slyšel celé. A taky, řekl bych, jako, že taková příjemná poslechovka to je.
0: Ano, jsou tam i některé zajímavé názvy tracku. Nejvíc se mi líbí track nazvaný Emauzy.
1: Jo.
0: Protože Emauzy to je nějaká obec tady v Moravském.
1: Ano, vražné Emauzy, no. Kousek, je tam benzinová pumpa, taková slavná na dálnici. A je tam penzion Jan Fárek.
0: Ano, no to si pamatuju. Jo, potom tam byly tracky, co už předtím vyšly, jako je Se spálil, který je velmi povedený, 2016. Jo, jako Mat 213 je takový interpret, který podle mě jako bude hodně lidem vadit tím, že to je syn známého herce, tím, že prostě ta jeho hudba je taková, prostě vyloženě zaměřuje se na prostě jeho Gen Z, na jeho prostě generaci. Ale jako to, v tom je to kouzlo, jako on se tím netají, nehraje si na nic jiného a celkově je to takový příjemný prostě pop, který prostě by si zasloužil více místa třeba i v rádiích místo toho, aby jsme slyšeli Marka Ztraceného po minutě.
1: Já souhlasím, protože už tu fakt něco takového chybí a konečně se to trošičku jako oživuje s Evou Farnou, s Gufrau, s Mat 213. S Liferem teoreticky. Mě pobavil feed u písničky Mládí, že tam je na feedu Florbalt.
0: Jo, ten název toho interpreta. Já jsem ho tam slyšel, ten hlas, a já teď už nevím, koho mi připomínal. Jsem si říkal, kdo to je, ne? Musel jsem to najít. A tam bylo napsané Florbalt a ten člověk nemá jako nikoho dalšího, jako nic dalšího na na Spotify, když se ho proklikneš, nebo myslím, že něco málo tam měl. A když dáme Florbal, jo, je tam 4000 posluchačů měsíčně a má tam jako dvě EPčka, takže jako úplně jako bez formy není, ale mě by zajímalo, jako odkud se vzal, nebo kdo to je, možná když se podíváme do informace o tvůrcích, tak tam bude napsané třeba jméno.
1: No tak aspoň už víme, co dělá za sport.
0: Právě. Jo. Mikuláš Maher se jmenuje, nebo Lukáš Vidra, to jsou dva lidi, kteří na tom spolupracovali.
1: Možná to je duo.
0: Já myslím, že to bude ten Lukáš Vidra, protože Maher junior, ne, tak asi Maher, Mikuláš Maher, takže je to jeden člověk podle fotky. Nevíme, jo, ale jako myslím si, že tohle ho dostane trošku do povědomí a jako jestli to bude třeba další Mat 213 nebo další Gufrau, tak proč ne, že?
1: Jo. Jako líbí se mi tam i sloka od Rohonyho, ne nějak jako pěvecky, ale textově to je zajímavé, říká tam spoustu jako zajímavých věcí o sobě, přijde mi to takové hodně osobní, a jak přišel třeba o řidičák a tak podobně, takže určitě jako doporučuji k poslechu.
0: U toho Rohonyho, já jsem nedávno, jako jak ho moc nesleduju, ale nedávno jsem narazil na jeho reel na Instagramu a říkal, že teď jeho brácha si zlomil nohu, takže teď musí celé léto vypomáhat v hospodě.
1: Jo.
0: A že teďka tam chystá nějaký koncert, že tam budou Gufrau a Adam Myšik, takže to jako pro tu jeho obec podle mě bude velká událost.
1: Jo, určitě celkově jako takovou osobnost, pokud máte ve vesnici, tak je to vždycky jako plus, že jo? Můžete pořádat akce, nalákat tam lidi z okolních vesnic, z větších měst, takže za mě velké
0: jako
1: plus.
0: Dobrý nápad, za mi té hospodě to pomůže, takže to je fajn. Jako v tomhle ohledu, i když Rohony prostě hudebně prostě se velmi transformoval, jednu dobu mě vůbec nebavil, teď když se jako přidal k tomu popu trošku, tak jsem tam vydá něco zajímavého. Tak jakože v tomhle se to nedá upřít, že zůstává prostě pořád rád pomůže svoji rodině. Vem si, představ si, že by třeba rodina od Izomandia se měla taky hospodu a že by tam Izo vypomáhal před prázdniny za výčepem.
1: Jo, a tak zase by měli tržby, že jo, no, tam by chodilo jako lidí. A, takže to zase jako není vůbec špatné. No já se mi objeví na Reelsech takový Vietnamec, který vlastně pomáhá u otce ve večerce a taky tam za nima lidi chodí hlavně kvůli němu, nebo jeden z důvodů, takže taky tam přitáhnul jako biznis vlastně tím, že je to influencer. Takže jo, no, je to určitě plus. A Rohony tak jako trošku z té mapy jako sešel, není o něm moc jako, nebo takhle, z toho rapového světa, spíš se tak jako kdyby odpojil, se mi zdá, a trošku se tak jako stlumil. Ale myslím si, že to furt umí ten rap, který nám předváděl jako předtím vlastně.
0: Jako uvidíme, třeba zase něco vydá, jako třeba mu to bude chybět. Mě by jako zajímá mě vždycky, jako, co si myslí Hugo Tox o tom, protože na jeho první nárok si mu hostoval, tehdy ho pomohl trošku vytáhnout a jestli si potom slyší, pustí Letnou, tak jako, jako jestli si říkám.
1: On to Hugo Tox říkal v rozhovoru vlastně právě, kde byl ten mladý do 2-3, že Rohony mu psal, jakože a teď nevím ale co, ale něco jako, že mu to trošku uletělo, nebo něco tak v tom smyslu a on prostě si ho nějak jako zablokoval, protože se s ním nebaví, nebo že by ho odepsal vůbec. A,
0: On je možná Rohony trošku citlivý, protože teď se i na koncertu v Ostravě se rozbrečel, protože tam zpíval Letnou, že a tady to úplně není ideální track. A od té doby vždycky, když má tour, tak tam nikdy Ostrava nebyla. I když si myslím, že lidi by přišli, takže nevím.
1: No, tak uvidíme, kam to s Rohonym půjde. Taky takový velký otazník, který si snad brzo zodpovíme. No.
0: No a nám za chvíli už bude ťukat na dveře 11. hodina, ale zatím jsme ještě tady. Radar, Fresh Radio.

Že v dálce klouže bouře, podkluzuje a ustupuje. Do země zarazí blesk, abych při pohledu na odvrácenou stranu nezapomenul na zašlých katastrof les. Mám jich les! Pořád se tomu bráním, že měl bych, nebo směl bych, nebo mohl bych, nebo chtěl bych, nebo šel bych, nebo si uslal, jak si lehnu, nebo si uklidil ten chlív, co mám v lednu, abych neměl v hlavě sníh i v červnu. Bude to lepší, lepší, další den hezčí, lehčí věštit, nechci větší věci, nechci menší je předčí.

0: stroj, počkám na poznání sebe sama už skrz roj, civilizací natahuju krk.
1: Radar.

0: já. Je to celý trochu A, je to celý trochu E, je to celý trochu I.
1: Radar!
2: Dnešní radar na Fresh Rádiu jsme zakončili takovým velmi alternativním rapem. Mutanti hledají východisko a www Neurobeat, což je jedna z prvních kapel, která dělala v Česku rap. A já jsem i slyšel takový příběh, že tehdy měli nějakou nabídku od labelu, který měl dát prostě strašně velké peníze, a chtěli z nich ale udělat takové prostě mainstreamové rapery, ať působí na mladé, že to bylo nějak v 90. letech. A oni, když se o tomhle nějak dozvěděli, tak to zamítli. A ti, kdo koho jako najali místo nich, tak byli Chaos.
3: Aha, a Chaos vlastně byl, to ten příběh taky znám, jak je odrbali úplně všechny prachy. A Chaos to skoro neměl vůbec nic.
2: Ano, no a až přišel i o zuby, že Kato, takže...
3: Zlali peníze i zuby. No.
2: Takže zajímavý příběh, ale každopádně i po více než 30 letech se pořád drží. A zase vidíme ten kontrast mezi mladými rapery, mezi starými rapery. My tady v Radaru si prostě projdeme vším, protože...
3: Ano.
2: Někteří jsou velmi zaujatí proti těm mladým, někdo proti old schoolu. Všechno je to jedna rodina.
3: Ano, ano. A my tady chceme být pestří, chceme dávat šanci každému, protože i my jsme trošku jiní než normál. Takže víme, jaké to je, když se někdo trošičku odlišuje. A naopak to máme rádi, takže když objevíme někoho nového, a už to tady spoustukrát bylo, že jsme objevili nějakého interpreta, kdy měl úplně jako minimum začínal a my už jsme ho hráli, už jsme si o něm povídali a nakonec to je člověk, který proto je úspěšný, že? Ano, třeba Rohony,
2: ano, Sosen, Lifer, já si pamatuju, jak jsme našli tehdy, já jsem našel klipy od Lifera na, tehdy se to ještě nejmenovalo, myslím, Butter Club na kanále a některé jsem jel furt dokola, protože oni měli tehdy nějak třeba 8000 odběratelů a ty klipy byly prostě úplně to propracované, že jako to bylo velmi kreativní. A teďka, když má Lifer ten budget, tak jako pořád tu kreativitu posouvá, takže to vidím, že je to člověk na svém místě, když třeba ne všechno od něho se mi teď líbí. Tak jsem rád, teď je vlastně člen Rychlých kluků, že kam to dotáhnu.
3: Ano. No, takže tak, s čím se rozloučíme? Já takový bodmot řeknu.
2: Dobře.
3: Zítra je pondělí, dneska byla neděle. Zapněte si buzení a jděte do práce.
2: Jako je to trošku štipné. No?
3: Nezapomeňte na budíček, ať vás ráno nebolí malíček.
2: Nechceš dělat freestyle rap?
3: Jako, můžu.
2: Můžeš rapovat tím, ne, teďka ne. A můžeš rapovat tímhle tempem a možná by to se to chytlo. Jo, já nevím, nemám už mozkovou kapacitu na to, abych něco takhle vymyslel.
3: Tak řekni aspoň rým na...
2: Dobře, jeden, dobře.
3: Na obložení.
2: Ne, bude to taky na téma pondělí.
3: No, tak řekni.
2: Zítra bude pondělí, půjdeme do práce, tak jděte spát, ať se vám tam chce. No tak dobrou noc, my budeme zpátky za 2 týdny a uvidíme, co se urodí. A určitě vám to tu zase schrneme a napereme douší.
3: Jsme Radar, příjemné 2 týdny, mějte.
1: Radar!

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

friend. I'm only a friend.

0: Marvelous. Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
3: Víkend na chatě. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: 7 dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.

Večeři, ale dřív než se najedli. Poslal jsem je na večeři, přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večeři, Říkali, vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně, snad na váš bys. Srdce jak tvář nastavou na rány. Ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně, snad na váš bys. Srdce jak tvář nastavou na rány. Ale nebolí mě nic, jenom láska. Charlie.

přidám a řekni, kdy máš dost. Řekni, přijdu sám, anebo s mýma bros. Chci tak 100 000, že dáme spolu pousta. Život se točí jako rollercoaster. Fresh night.